0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrunk. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, namídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: the greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a podsta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tývtůnk.

Na přání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o dva roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine, Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine, rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Bitva, pitáž, Japonesie, teď raz za sabou.

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí, a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Slepe z toho strudana.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
11: Dobrý den, krásný den, horkej den.
10: Ano, slunce, pláž.
11: Ochlaďte se.
10: Ano, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
11: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme Ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný, je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, to tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom
1: to
0: věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohl být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, no, až tam se dostaneme.
1: No, tam,
0: tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá. Mm.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak jsi taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty jsi taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. Jak se má, Roubíček, jak se

0: a na jedný té štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? A ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kohn si svolá rodinu, povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na 2 půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
3: To taková sranda není.
2: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku, horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
3: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
2: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačka.

0: Posluchačská přání, je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byli asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce humoriády pochopím.
0: Dobře.
5: Tyhle židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi, to jsi možná
4: ještě byl. To jsem bylo dítě ještě, no, právě, no jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi s vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím,
5: já
4: přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Ne, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A no, chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky. Pod
8: Pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupňů.
4: Výborně. Všechny no, stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
4: až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba z rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky.
5: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Děkujeme taky, krásne.
5: Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
12: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Děkuji.
12: A hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Děkuji.
12: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
2: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
2: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
2: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
2: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
2: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
2: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
2: Jakob Abeles.
13: Odkud?
2: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
2: Vetešník.
13: A vyznání?
2: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou
2: to,
1: blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky? Docela.
2: Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo? No,
4: no já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže... Teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není nad čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano,
3: dobře,
2: zapsáno.
3: Píšeme, ano, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko, přijelo auto. No. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ahoj, ahoj, jsem, ano.
2: Dobře, Ačko.
3: Super, tak
2: moc.
3: Jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou, samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko
2: nebo Bčko? Nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuju moc. Je to
3: taky.
2: Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, dobrý tady den. Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to
3: zapsáno. Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak, prosím. Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid! Nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného! Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo?
3: Děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku tady opravdu jsem, vážila jsem si ji a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježišmarja.
1: Tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, moc. Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady.
1: Tak...
3: Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem jí řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Čím ona měla učit?
3: No, ale ona dlouho nejezdila, no, ona nějak jako dlouho nejezdila, tak se, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál, dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin z Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore, a chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám panu Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekal, že hubnul, to jsou neště.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuju.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůže.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně. Tak
6: no, to by to
5: ne, to já jenom tak žertuju, no.
6: Tak
5: abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo byl?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Mořenko, ne. Ty jsi se oženil, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, aby radši šel, ne?
6: Kam jsi chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale to jsou tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. No to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec. Ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to no, jsi vždycky to... přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to odřízenci, ve vlaku mi to někdo to
6: řekl. Ale nepovídej, vždy, knoflíky sundej, sako, já ti to přišel.
5: Ne, jestli tak, to vůbec nepřichází v úvahu. Musíš se vrátit tvůj manžel.
6: Co se vrátí
5: manžel? No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišel doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomoc, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám...
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán, tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jim byl tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a tak, počestnosti.
3: Se samozřejmě,
1: tak,
3: Bolka zdravím
1: den,
3: moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj chce opravit vandalem poničená okna na vysílači Ještěd. Zastávka Galerie Lázně v Liberci je dočasně přesunutá. V Červeném domě v areálu Vodního hradu Lipí bude za 2 roky vlastivědné muzeum s novými expozicemi. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještěd. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
1: Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra. Důvodem je výstavba nového nástupiště u tramvajových zastávek. Omezení potrvá do odvolání. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu Vodního hradu Lipí tam budou nové expozice z regionu a například dochované artefakty rodu Berků, který letohrádek v 16. století postavil. Ve dvou přilehlých budovách vzniknou také nové kanceláře a specializovaná pracoviště. Muzejníci se sbírkami teď sídlí v areálu tamního kláštera, říká ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
3: Teď jsme sestěhovali pracovníky sbírkové předměty do naší hlavní budovy, kterým je tedy areál bývalého augustiniánského kláštera, kde vlastně jsou teďkon trošku stísněných podmínkách ve skupinových kancelářích.
1: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků s tamoxifenem pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv povolili jejich dovoz z dalších zemí Evropské unie. Opatření má zmírnit dlouhodobý výpadek těchto léků a platit by mělo nejméně do konce srpna, než se dodávky stabilizují.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. A nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý poslech, dobrého rána vám přejeme také po 5. hodině v kalendáři 6. srpna. Můžeme připomenout čtvrtek a můžeme také připomenout stále vysoké teploty. Na ty se společně ostatně podíváme už i za okamžik ve vysílání. Taková teplota ve vyhřátém autě totiž stoupá velmi rychle. A hlavně pro malé děti a zvířata to může být dost nebezpečné. Tradičně před tím varují záchranáři a také policisté. I letos v létě ale už takové případy řeší. My se tedy na klasickou každoroční problematiku společně ve vysílání podíváme už za okamžik v dnešní první reportáži. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Jinak to nejde, jak zpívá Hana Zagorová, také Stanislav Ložek, no a samozřejmě Petr Kotwald, 11 minut po 5. hodině. Přejeme další příjemné, pokud možno příjemné letní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Myslím si, i dnes bude tématem číslo 1 počasí a také teploty. Ostatně i to by mohla být nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se totiž může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií z hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a škodému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník, například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto nám pokračuje také dnes, a to poměrně pestré, oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer očekáváme od západu postupné ustávání srážek a i částečné oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách dnes 20 až 23 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď stále drží na nejvyšším stupni zátěže, tedy na trojce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 21 minut se společně můžeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec vydat také k odpolednímu vysílání. I dnes po 13. hodině totiž nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, folková zpěvačka Pavlína Jíšová, kterou jsme si před okamžikem měli možnost také užít z písní Já písnička. Dozvíte se například i to, proč se po narození dcery už nevrátila do folkové kapely Žalman a spol.
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s nezmary.
0: Vy si celý rozhovor s Pavlínou Jíšovou můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Jaká je oblíbenost Krkonoš i přes vysoké teploty mezi turisty? To se za okamžik dozvíte od Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Děti v Semilech mají na sídlišti Jižní Luční k dispozici nové hřiště za 2,5 milionu korun. Jsou na něm balanční prvky a překážky pro zlepšení motoriky. Hřiště má přírodní charakter. Nahradilo několik prolezaček, které už neodpovídaly bezpečnostním a hygienickým předpisům. Krajská správa silnic Libereckého kraje bude mít nového ředitele. Současný ředitel Jan Růžička odchází ke konci letošního roku do penze. Podle hejtmanova náměstka Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj bude výběrové řízení na podzim. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké denní teploty stále více turistů. Podle provozovatelů hotelu a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku letních prázdnin a vzrostl také zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol, potvrdil Jakub Janda ze sportovního rezortu Černá Hora Pec. Od srpna jsou do oficiálního katalogu pracovních pozic zařazení tzv. Peer pracovníci. Ti mají na základě vlastní prožité zkušenosti pomáhat lidem se složitým obdobím, například se závislostí, propuštěním z vězení nebo psychickou nemocí. Nová pozice ale čelí kritice ze strany zdravotnických odborů kvůli nedostatečnému vymezení kvalifikačních požadavků. Fotbalisty Jablonce čeká úvodní třetí předkolo konferenční ligy. Na Střelnici přivítají lotyšský tým RFS Riga. Zápas začne v 18 hodin. Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty vystoupí na 27 až 30, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme dnešní datum, a to 6. srpna, a už za okamžik se společně budeme moci vydat do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Ani během léta se tam ještě nezastavili. Co všechno knihovna během prázdnin tedy ještě nabízí a jak to tam vypadá, to se dozvíme už za okamžik, a to v další reportáži našeho ranního vysílání. Přejeme příjemný poslech, přejeme úspěšně zvládnutý čtvrtek, a to nejen tedy na základě povinností, ale i tedy podle pohledu meteorologů.

0: S Michalem Tučným a další písničkou, která nám nezastárla, Boty z kůže toulavých psů, pokračuje naše čtvrteční ranní vysílání. Krajská vědecká knihovna v Liberci žije i během letních prázdnin pro návštěvníky, připravuje různé akce a nechybí mezi nimi ani letní výtvarné kurzy. Právě o ně je podle vedení knihovny velký zájem a většinou bývají téměř plně obsazené.
1: Dneska máme jako téma mozaiku, takže si děti vytváří různá zvířátka, jsou to strážci knihovny a skládají si to z různých luštěnin, korálek a dalších přírodnin.
2: Před chvílí jste začali, tak s jakou vervou se do toho zatím děti pustili?
1: Jako vždy s velkou. Korálky ale naštěstí nelítají, takže ještě to dobrý.
2: Vysvětluje vedoucí jednoho z kurzů a knihovnice Eliška Daňková. O workshopy pro děti je velký zájem, říká to koordinátorka projektů Krajské vědecké knihovny v Liberci Helena Sirovátková.
3: Během prázdnin probíhá v dětském oddělení třeba úniková hra, případ ztracené knihy, kdy děti se potulují po knihovně a plní různé úkoly. Během prázdnin jsme taky připravili mnoho letních workshopů, kde děti tvořily. Ještě poslední workshop se uskuteční ve středu 5. srpna.
2: Jak moc jsou obsazené ty akce, které nabízíte?
3: Jsou většinou úplně do posledního místečka zaplněné.
2: Zájemci se můžou během léta zapojit do speciální výzvy. Zve na ní knihovnice Johanka Mevaldová.
4: My jsme chtěli knihovnu představit trošičku nějak jinak a aby vlastně děti poznali všechny, nebo děti i dospělí, já doufám, že se do toho zapojí i dospělí, celou knihovnu a vymysleli jsme soubor letních výzev a nazvali jsme to trolit, protože to jsou takové drobné výzvičky, kdy musíte schovat papírovou květinu třeba v nějaké knize, aby vás žádný knihovník nezahlédl nebo na informacích někoho pochválit a doufáme, že se tím tak třeba seznámí s celou knihovnou a třeba i s knihovníky.
2: V knihovně připravují také rozloučení s prázdninami, říká to Helena Sirovátková.
3: Na konci srpna určitě zveme všechny děti na rozloučení s létem v knihovně, to se uskuteční v úterý 25. srpna. No a jako každoročně bude připravena řada soutěží, her, burza knih. No a úplně nakonec prázdnin v pátek 28. a v sobotu 29. se knihovna otevře v rámci křišťálového trhu.
2: Více informací najdou zájemci na webových stránkách knihovny. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
5: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: Léto a také teplo nám pokračuje, buď tedy dnes očekáváme oblačnou až zataženou oblohu. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer očekáváme od západu ustávání srážek a částečně i oblačnosti a nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách dnes 20 až 23 stupňů. Biometeorologická předpověď ale vysoká i dnes na Trojce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 45. včera oslavila herečka Jana Plotková, mimo jiné nositelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor. Snímek Ostrov, ve kterém si pod vedením Rudolfa Havlíka zahrála s Jiřím Langmajerem, u diváků příliš nezazářil. Janě Plotkové ale přinesl spoustu zážitků, které z hlavy jen tak nedostane. I proto si je teď díky archivu připomeneme. Se štábem herečka před lety zamířila i do Thajska. Zrovna v době, kdy se ve světě teprve vyrovnávalo s pandemií COVID-19.
1: Já jsem zažila Thajsko bez turistů. To myslím, že už nezažiju nikdy v životě. Pak jsme točili na Krabi, na té nejznámější pláži Rayleigh Beach, kde je prostě zaparkovaný většinou 80 lodí a ta pláž je tak narvaná, že se nemáte kam sednout. A já tam byla sama. Já jsem si dávala východy slunce, chodila jsem sama po pláži, pak jsem šla na snídaně a jeli jsme natáčet na ten ostrov. A to, že vlastně točíte u moře, je tam slunce, teplo, tak to prostě má takovou úplně jinou atmosféru, to natáčení. A i když jsme s Jirkou měli třeba nějaký 2-3 takový náročnější scény, jako myslím emočně vypjatější, tak s tou první jsem si potom nějak nedokázala poradit a furt se mi ze sebe nedokázala setřást. A u té druhé jsem si říkala, nic, já jdu do vody. A pak, jak jsem to dotočila, a jsem šla do moře, tak to bylo takhle pryč. To úplně jako to byl lék. Takže vlastně jako natáčení u moře, ještě s těma lidma, se kterýma jsem tam byla, že jsme měli i thajský štáb, který byl neuvěřitelný, tak vlastně já to mám celý takhle, jo, pak jsem šla ještě ke slonům, udělala jsem si výlet, takže já těch bodů tam mám tolik, že na tohle natáčení opravdu nezapomenu.
2: Když pominu našince, které jste vzala sebou jako štáb a dotknu se...
1: No já je nevzala, oni vzali mě.
2: Oni vzali vás, dobře. A vezmu Thajce jako takové. Pro mě vždycky na zahraniční dovolené bývá úlevné i to setkat se vlastně s jinou mentalitou. Bývá to takové osvobozující. Stačí tohleto člověk vnímat během toho krátkodobého pobytu během natáčení?
1: No určitě, protože oni fakt fungují úplně jinak. Oni jsou tak tiší, že já vlastně ani nevím, že jsou u mě. Já vlastně si říkám s Jirkou text a oni tady si něco povídají, ale já je neslyším. Češi, když si povídají, tak zvou. A to mě docela ruší na place. Ale oni ne, oni ševelej. Ta mentalita je fakt jiná. Já když jsem tam jela do Thajska, tak já jsem se fakt zjistila, jaká je jejich kultura, jaký jsou jejich společenský pravidla, jaká je jejich etiketa. Což pro mě bylo nesmírně zajímavý. Tajcovi prostě nesmíte sáhnout na hlavu. To je obrovský ponížení. Vlastně proti Tajcovi bych neměla sedět takhle, protože tím, že mu mířím špičkou jako na něho, tak je to další urážka. Oni se nepodávají ruce. Za všechno vlastně dávají takový to svoje poděkování. A to jsou takový nejance, které mě strašně jako fascinovaly. A byla jsem ráda, že jsem u toho mohla být, že jsem to mohla takhle pozorovat.
2: Vy si vždycky připravíte ty informace dopředu. Vy odjíždíte připravena.
1: No jako jo, ale mám to i s dovolenou, že když jedu fakt jako do země, která má úplně odlišnou kulturu, tak si to vždycky jako vyhledám, protože já nechci okupovat jako turista. Já chci vplout a trošku jako nacucnout tu jejich kulturu, proto si ty informace dohledávám.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Zoo Liberec se podařilo poprvé rozmnožit ohroženou žábu listovnici přízračnou. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. 7 kriticky ohrožených tropických žabek se podařilo odchovat v zoo v Liberci. Listovnice přízračná se v lidské péči rozmnožuje jen výjimečně. Její odchov tak zoo považuje za velký úspěch. Z Liberce malé listovnice s největší pravděpodobností zamíří do dalších evropských zoologických zahrad.
4: Podle ředitele zoo Davida Nejedla je úspěšný odchov důkazem, že moderní zoologické zahrady mají nezastupitelnou roli v ochraně ohrožených druhů. Listovnice přízračná patří k nejohroženějším obojživelníkům na světě. Její populace v posledních desetiletích dramaticky klesá v důsledku klimatických změn a houbového onemocnění. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Na 150 hektarech mezi Libercem a Zaskoužitavou chtějí ochránci přírody zlepšit biologickou rozmanitost. V rámci česko-saského projektu nechají vybudovat mokřady, remísky, obnovit louky a některé lesy. Ochránci přírody vybrali několik zanedbaných lokalit, kde chybí biodiverzita, informoval předseda spolku Čmelák Jan Korytář. Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Celková inflace se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu drží nízko na 1,7%, ale takzvaná jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez potravin, energií a pohonných hmot, je pořád vyšší, než by si centrální banka přála. Jistou roli také hrají obavy z geopolitických rizik, zejména z konfliktu na Blízkém východě. Rozhodnutí o výši saze padne ve 14:30.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat. A teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V
5: kalendáři 6. srpna pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. A pokud bychom měli společně shrnout počasí, které si zatím tedy v dosavadním srpnu můžeme užívat, tak je buď vedro, a nebo nám prší. Myslím si, tak by to zhruba šlo připomenout. Na druhé straně, pokud tedy přemýšlíte, co podniknout ne dnes, ale i o víkendu, budeme se moci už za okamžik vydat do kin. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají 4 naprosto rozdílní otcové? Jejich synové jsou podezřelí z držení zakázané látky. To se dozvíte v nové komedii Miroslava Ondruše s názvem 6 gramů. Film právě dnes začínají v kinech promítat a my se na něj společně už za okamžik ve vysílání podíváme. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Na okamžik jsme se vydali do Texasu společně s Valdemarem a Matuškou 12 minut po 6. hodině, ale ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se vrátíme tedy zpátky do Česka a k tomu se vydáme k filmovým plátnům. Čtyři otcové, jedna školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. To je výchozí situace nové komedie 6 gramů režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film, který právě dnes začínají promítat, kina se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích. Reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s lidma by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. Protože vlastně spolužáky svých synů si nevyberete a jeho rodičů vůbec ne. A z toho jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají čtyři naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: Moje postava je Šimon a je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý. A myslím, že jeho naivita a jeho pozitivní vidění světa společně s jeho nějakou jako až možná fyzickou energií ho vlastně dostává do velkých problémů.
6: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovém tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle. Když jsem to četl, tak jsem se hodně bavil.
1: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
1: Pane, prosím.
2: No tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
1: Pane, se... naši synové jsou spolužáci a kamarádi se.
2: Ale jestli nepřestaneš, já tě normálně vyrazím.
1: Pane, řepa,
7: hodně se kamarád.
1: Pane řepa, pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty, plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho režisér Ondruš.
3: Já jsem to chtěl vlastně bez příkras, jak vlastně ty lidi v určitých situacích se s tím stávají takový trošku jakoby hovada. A vlastně to mi bavilo vlastně vypozorovat si lidí, ty jejich reakce, když se měnějí podle situace a dokážou se otevřít. A já jsem vlastně chtěl takhle jakoby pracovat s těma dialogama, jako když se lidi baví normálně.
5: Je to ostrý, ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost vlastně ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se ty jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
6: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. To bylo fajn. Já si myslím, že se potkali dva světy, jo. Jako civilizovaní herci a David Novotný s Ondrojem Matkým. A prostě já jsem se snažil jít podle scénáře. Martin Bechla taky víceméně, Lenka Vlasáková taky a kluci si hráli jako jiný film, ale dalo se to sestříhat, jakoby, takže dobrý.
6: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně, každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem, já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět, tak pro ty to určitě je.
4: A producent Miloslav Schmidmajer na závěr ještě dodává.
8: Baví mě na tom vlastně celý, že když se

0: řekne 6 gramů, tak lidi si vždycky představují tu horší možnost, než to je. A to je trošku naše česká vlastnost, tak o tom ten film trochu je.
1: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes nám pokračuje poměrně teplé počasí v Libereckém kraji. Můžeme jen doplnit, že i dnes očekáváme vysoké teploty, i když o něco nižší než například včera. Nejvyšší teploty 27 až 29, 22 až 25 stupňů na horách. Bude převážně oblačno až zataženo a místy očekáváme přehánky nebo bouřky. Později večer bude ale srážek od západu ubývat. Biometeorologická předpověď pro dnešek na trojce. Nejvyšší stupeň zátěže.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cn.ch. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: Jak byla vytížena horská služba v Jizerských horách v prvním prázdninovém měsíci, to se za okamžik dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. V České Lípě začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Stát bude 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V Letohrádku postaveném 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea, informoval jeho ředitel Zdeněk Vytáček. 111 výjezdů měla horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 víc než loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Frische jsou nejčastějšími pacienty cyklisté. Lidé na kolech by neměli především přeceňovat své cíly, měli by si dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7, 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6. Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat. Teploty 27 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme příjemný poslech a to hned po zprávách po 6:30, které pro vás na vlnách Českého rozhlasu Liberec připravila Iveta Bláhová. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání, už za okamžik společně stihneme probrat další zajímavosti a aktuality Libereckého kraje, to nemůže chybět a společně se budeme moci také vydat pohledem do kalendáře. Aktuálně tedy 6. srpna a společně s dětmi si připomeneme nejen dnešní datum, ale také se vydáme do světa zvěrokruhu a znamení. Přiznám se, mě osobně většinou znamení nechávají relativně v klidu, pravda, občas se to umí potvrdit, na druhé straně vše je potom většinou osobité a je to jen o lidech. Na druhé straně, ale jak jsme zmiňovali, zvěrokruh probereme s dětmi a to před 7:00. Do té doby nás čekají další písničky Dobrého rána, ať už tedy hned z úvodu po zprávách Ilona Čáková a s ní Malý bůz.

0: Miroš Birka s písní Katka v 6:38. Dobré ráno a dobrý poslech. Přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec a právě v tomto čase se můžeme opět podívat na další aktuality libereckého kraje. Ku příkladu Desná na Jabloneckou připravila na sobotní odpoledne. Myslím si, zajímavý program, bude to plné hudby a zábavy u kiosku na souši. Zábava začíná v 15:30 a těšit se můžete nejen na vystoupení kapely Pozdní sběr, ale i na bohaté občerstvení a alkoholické i nealkoholické nápoje. Tak to si myslím, že by mohlo být zajímavé zpestření víkendu. K tomu se můžeme vydat i na web zakupy.cz. Právě město Zákupy na svém webu totiž informují o tom, že pan doktor Čásar až do 14. srpna neordinuje. Zastupuje ho pan doktor Vávra v Mimoni na sídlišti Podralském. Akutní případy zastupující lékař ošetří každý všední den, a to od 7:00 do 9:00, kromě středy. To tam objednání můžete od 12:00 do 14:00. Můžete se k němu také objednat, případně telefonní číslo je právě na webu Zákup, odkud my jsme tuto informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes očekáváme biometeorologickou předpověď na nejvyšším, tedy třetím stupni zátěže. K tomu bude převážně hodně oblačnosti a bude až zataženo. Místy očekáváme také přehánky nebo bouřky. Později večer bude srážek od západu postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes relativně vysoké 27 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 22 až 25 stupni. Takový výhled máme na čtvrtek 6. srpna v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pokud se zajímáte o astrologii, pak víte, že jsme v pátém znamení zvěrokruhu. Patří lvům a období mezi 23. červencem a 22. srpnem. Lidé narození v tomto znamení jsou často popisováni jako charismatičtí, sebevědomí a energičtí, s přirozenými vůdčími schopnostmi. Ale je samozřejmě na vás, jaký význam těmto charakteristikám přikládáte. Tak a hvězd, a to i těch padajících, se teď také s dětmi dotkne Tereza Brázdová.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím, to je takový fakt opravdu dětský objezdový a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co jsou hvězdí?
2: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím, stál. Když se něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si chceš.
3: Já vím.
2: A paní učitelka, a já jsem si pčela do hvězdičky sedíčko z diamant.

0: sypsám oblek a pistol, která není do opravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila to nejhezčí a nejhezčí pčelně a to je...

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cyklisté v Semilech můžou využívat nový pump track. Obyvatelé Frýdlantu mají za sebou první měsíc nového systému svozu odpadů. V Jablonce nad Nisou začíná čtyřdenní bižuterní přehlídka Křehká trh krása. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté na něm najdou vyasfaltované křivky, oblouky a další překážky. Pump track je v areálu bývalého koupaliště a jsou tam 3 úrovně obtížnosti, říká vedoucí odboru rozvoje a investic města Vladimír Bělonohý.
2: Klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují pro možnosti skoků. To zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
0: V dalších etapách přibude také skatepark přímo ve vaně bazénu a inline dráha. Celkem za ně město zaplatí 40 milionů korun. Po prvním měsíci fungování svozového systému Door to Door musí frýdlantská radnice udělat několik úprav. Upravit musela například časy a frekvenci svozů. Podle starosty Dana Ramzera z ODS se na začátku objevily také potíže s gravitačními zámky. Těmi jsou nově uzamčené všechny kontejnery na sídlištích. Lidé ve Frýdlantu můžou od července třídit odpad přímo u svých domů. K dispozici mají popelnice na papír, plast a bioodpad. Přes 50 výrobců bižuterie se od dneška do neděle představí na bižuterní přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Lidé ji budou moct navštívit v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný, říká místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
3: V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady osvistovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
0: Součástí programu budou podle organizátorů koncerty nebo módní přehlídky. Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a 1 právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Posledním obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trest. Ty soudu navrhuje pro 1 fyzickou a 2 právnické osoby.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat. Teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů, na horách naměříme 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7 hodině, tak k tomu tedy čtvrteční dobré ráno a to dnes s datem 6. srpna. Přejeme příjemný poslech ze studia Českého rozhlasu Liberec a společně se budeme mít možnost už v tomto čase podívat také na program na podvečerní, respektive večerní čas. Fotbalisté Jablonce totiž vyzvou v dalším pokračování kvalifikace konferenční ligy fotbalisty Rigi. Před zápasem jsme měli možnost vyspovídat trenéra a také hráče týmu FK Jablonec a tedy ohlasy i názory právě před samotným zápasem nabídneme ve vysílání už za okamžik. Příjemný poslech a dobré ráno přeje Martin Kolín.

0: Jak zpívá Robert Křesťan a také skupina Rangers 11 minut po 7 hodině v písni Vím. My skutečně můžeme připomenout, co už víme a na co já osobně se velmi těším. A to je dnešní večerní program. Fotbalisté Jablonce totiž mají před sebou třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti celku RFS Riga. Soupeř Severočechů aktuálně kraluje nejvyšší lotyšské soutěži. Role favorita by ale měla připadnout jabloneckým fotbalistům.
1: Doma na Strelnici vieme, že sme silní, že môžeme poraziť kohokoliv, ale jenom když pristúpime tomu zápasu dobre. A myslím si, že máme takú náladu, že chceme si ukázať v co najlepším svetlu.
2: Zmínil jablonecký kapitán Nemanja Tekijašky. Trenér Luboš Kozel byl přeci jen opatrnější při otázce na favorita duelu.
3: Je to těžký takhle určit, protože ten soupeř vlastně ještě třeba teď úplně nebyl prověřený, že ty soupeři, kteří proti němu stáli, nedostávali třeba takové kvality, ale zase, když se podíváme do minulosti, tak oni i v loni třeba v těch předkolech dvakrát postoupili, takže z tohoto pohledu prostě je to opravdu jako nevyzpytatelný.
2: Z trenérových slov je patrné, že dobrý výsledek zajistí týmu jen výkon na hranici možností.
3: Ono by se mohlo zdát, že tenhle tým může být tak jakoby slabší než ten Varaždín, ale určitě mají své přednosti, své kvality. My musíme podat prostě zase výkon na nějaký hranici svých možností a pak se to třeba může projevit. Bude to o efektivitě, prostě budeme rád doma tady, když to zvládneme, vytvoříme si nějaký dobrý náskok nebo výsledek, tak pak třeba to může být jednodušší, ale když se to nepodaří, tak víme, že nás čeká absolutně těžká odveta.
2: Do úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy jablonečtí vykročí pozbuzení úspěšným vstupem do ligy a také zvládnutím pohárového dvojzápasu s Varaždinem.
1: Hlavně ten zápas se Sigmund první nám pomohl, když jsme prohrali ve Varaždinu, pak jsme se chytli proti Olomouci, sebevědomí máme dobrý a myslím si, že nám i pomohlo, co se týká fyzické stránky.
3: Tak jo, ale taky svým způsobem trošku takový nebezpečný, že ono vždycky od té pohody potom je trošku blíž k nějakému ukolébání se nebo k nějakému podcenění a to tady určitě není na místě.
2: Navázal na téma pohody v kabině jabloneckého týmu Luboš Kozel.
3: Ono se řekne lotyšský tým, ale ty základní sestavy jsou myslím dva nebo tři lotyši, jinak je to prostě zase směs zahraničních hráčů. Dneska už je to skoro všude stejný, takže opravdu jako nic lehkého nás nečeká. Ty evropské zkušenosti má soupeř určitě větší, třeba jako klub, jako když to vezmu, než máme třeba my.
2: Doplnil Luboš Kozel. Zápas třetího předkola konferenční ligy začne v 18 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes v Libereckém kraji očekáváme oblačný až zatažený den a místy k tomu také přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky od západu postupně ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. K tomu slabý během nemírný vítr převážně západních směrů a biozátěž i pro dnešek vysoká, tedy na trojce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaká omezení stále tedy platí v Novém Boru na Českolipsku po úterních bouřkách? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Děti v Semilech mají na sídlišti Jižní Lučník k dispozici nové hřiště za 2,5 milionu korun. Jsou na něm balanční prvky a překážky pro zlepšení motoriky. Hřiště má přírodní charakter. Nahradilo několik prolezaček, které už neodpovídaly bezpečnostním a hygienickým předpisům. Po úterní bouřce zůstávají v Novém Boru na Českolipsku dočasně uzavřená některá místa. Až do odvolání je nepřístupný lesní hřbitov, kde pracovníci kontrolují stromy a odstraňují následky bouřky. Vedení města proto žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké denní teploty stále více turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku letních prázdnin. Lidé si také více půjčují elektrokoloběžky a elektrokola, informoval Jakub Janda ze sportovního rezortu Černá Hora Pec. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Česká národní banka naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla na základní úrokovou sazbu, a to o 0,25 bodu. Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí 5. nebo 6. Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat. Teploty 27 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 8:58 a zdraví vás Český rozhlas Liberec. Právě v ranních hodinách pokračujeme, a to hned po zprávách Ivety Bláhové. Můžeme opět nastínit vysílací program na následujících 30 minut, kdy se před 8 hodinou podíváme na téma pracovní. Lidem v těžkém životním období totiž můžou od srpna oficiálně pomáhat ti, kteří si sami podobnou situací prošli. Takzvané peer pracovníky totiž zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do katalogu práce. Vadí to ale odborům, podle kterých je vymezení nové pracovní pozice nedostatečné. Tématu se tedy budeme věnovat ve vysílání právě před 8 hodinou a do té doby stihneme probrat nejen další zajímavosti Libereckého kraje, ale také probrat s meteorology, co nás dnes v Libereckém kraji čeká.

0: S datem 6. srpna pokračuje čtvrteční ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to v čase 7:40. Řidičům hlavně šťastnou cestu, ať už vyrážíte kamkoliv, hlavně tady popřejeme situaci na silnicích co nejvíce v poklidu. K tomu můžeme společně na okamžik zastavit a přiblížit i sobotní události, které se budou v Libereckém kraji konat. Ku příkladu vodní hrad Lipí v České Lípě ovládnou právě v sobotu řezbáři. Po celý den budou pomocí motorové pily tvořit unikátní díla. Kromě toho vás na nádvoří čeká i bohatý doprovodný program, a to se sokolníky, také trubači, dílničkami pro děti, hudebními vystoupeními a spoustou další zábavy. V případě tedy, že přemýšlíte ještě nad dalším možným také využitím sobotního volného času, ku příkladu tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor připravila právě na sobotu den plný sportu, soutěží i společného setkání pro aktivní sportovce, rekreační hráče i širokou veřejnost, a to pod názvem Sportuj s Jiskrou 2026. Program začne v 9 hodin. Na dvou místech v areálu míčových sportů u Sokolovny se uskuteční amatérský turnaj v nohejbalu, a to pro 3členná družstva. Současně se otevřou i tenisové kurty u novoborského koupaliště, kde budou zdarma k dispozici 3 antukové kurty, a to pro všechny příchozí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také během čtvrtečního dobrého rána máme možnost zeptat se meteorologů, s čím dnes můžeme v Libereckém kraji počítat. Proto ve vysílání zdravím z Českého hydrometeorologického ústavu paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, začneme u těch teplot. Pocitově by to mohlo být o něco lepší, na druhé straně převládá dusno, a to tedy enormní. Tak prozraďte, s jakým počasím dnes v Libereckém kraji můžeme počítat.
2: Po celý den to bude převážně oblačno. Teď teploty se tady pohybují okolo 20 stupňů, na horách kolem 18. Přes den potom vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách 27. Takže i nadále předpokládáme poměrně silnou zátěž teplem. No a co se týká srážek, tak se mohou vyskytnout místní přehánky nebo bouřky. Večer potom by ty srážky měly zůstávat. No a také postupně od západu částečně obývat té oblačnosti.
1: Tak myslím si, příjemná zpráva, že se nám teploty přece jen trošku sníží. Počítáme tedy s určitým ochlazením oproti těm předešlým dním. Na druhé straně s kolegy jsme vlastně po celý týden řešili i různá varování, které Český hydrometeorologický ústav vydal. Můžeme jenom připomenout, jak to tedy platí pro dnešek, případně jaká varování tam tedy máte na čtvrtek?
2: Tak vlivem těch vysokých teplot je to i nadále ta již zmiňovaná zátěž teplem pro lidský organismus. Potom také jsou v platnosti, je tedy v platnosti ještě výstraha před požáry, a ta bude pravděpodobně platit i nadále, protože ty srážky, pokud se vůbec nějaké vyskytnou, tak budou jen lokální a nezaprší tedy všude a to sucho nezmírní.
1: Hlavně tedy to teplo, to je dobře, že jsme připomněli. Informace nám tedy právě o meteorologické situaci v Libereckém kraji připomněla paní Klára Bubnová. Díky moc za to, přejeme hezký den. Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Vy také, naslyšenou.
3: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Slečna se na nám zpříjemnila čtvrteční ranní vysílání, a to téměř 10 minut před 8 hodinou. Můžeme připomenout události, které se tedy týkají začátku srpna. Právě od srpna totiž můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici, takzvaného peer pracovníka. Tím se ale nemůže stát každý. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobně těžkým obdobím. Podle zdravotnických odborů ale tento požadavek na práci nestačí.
1: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
2: To prostě nestačí. Je nutné, aby měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
4: V sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, velmi dobře. Jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem.
1: Ukotvení pracovní pozice. Oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj hledá budoucího dopravce pro vlaky z Liberce do Semil a Pardubic. Liberecký kraj začal s přípravami zapsání hotelu a vysílače ještě na seznam UNESCO. Policisté na jezeře Most našli tělo jednoho ze dvou pohřešovaných mužů, po druhém dál pátrají. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz pěšných vatů z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince 2029 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky. Vítěze plánuje kraj vybrat příští rok na jaře. Vozy, které poptává, by měly být hybridní, říká náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
4: U nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je, takže my požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky, a samozřejmě pokud přijedou k nám, tak je možné, že budou potřebovat i diesel.
2: Hybridní budou i rychlíky společnosti RegioJet, které vysoutěžilo ministerstvo dopravy a od prosince 2029 by měl jezdit i v Libereckém kraji. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače ještě na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, říká hejtmanová náměstkyně Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
5: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
2: Zápisem ještě na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat několik let. Jablonecká městská hromadná doprava bude od soboty opět obsluhovat zastávky v Liberecké ulici. Kvůli stavebním pracím musela část linek jezdit objízdnou trasou. Zastávky Liberecká, Budovatelů a Lázně byly proto mimo provoz. Autobusy se do ulice vrátí zhruba po 4 měsících, jak informoval ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar. Policisté našli tělo 28letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti. Muž byl součástí 6členné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající 2 podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat. Teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je v ulici Jungmanová kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 hodině a ráno v Libereckém kraji trochu dusné. Ne, že by bylo z čeho se stresovat, a naopak spíš počasí nám to tak akorát přihrálo, a to právě ke čtvrtku 6. srpna. To je také den, na který se společně těšíme, který vyhlížíme, a hlavně den, kdy se budeme moci už za okamžik vydat do Jablonce nad Nisou. Právě tam totiž dnes začíná výstava Křehká krása, která potrvá až do neděle. Co všechno nabídne a co si návštěvníci můžou vyzkoušet, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás i touto hodinou bude slovem provázet Martin Kolín.

S Petrem Novákem jsme položili otázku, na kterou pravděpodobně nenajdeme odpověď, a to ve stejnojmenné písni Co je to láska? 11 minut po 8.

0: nebo sledovat ukázky výroby. Součástí programu jsou také módní přehlídky, koncerty a tvůrčí dílny.
1: Výstava se stále rozšiřuje, přibývají noví vystavovatele. Zajímavé je, že v těch prvních ročnících to byly jablonecké firmy. V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
2: Vysvětluje organizátor přehlídky a místopředseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout. Na akci se letos představí přes 50 vystavovatelů.
1: Bude dominovat expozice Preciozy, která bude 10 metrů dlouhá. Budou zde nové ateliéry, které se jmenují jako Bohemia Sun, což jsou přívěsky sklářského charakteru do oken a různé vitráže. Bude tady krásný doprovodný program, módní přehlídky, kapely, velmi slušný gastroprogram, dílničky pro děti. Já myslím, že to je opravdu náplň pro celou rodinu na celý den.
2: Říká Milan Kohout. Návštěvníci si můžou v rámci programu prohlédnout také korunku pro Miss České republiky. Doplňuje předsedkyně představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Jitka Baláková.
3: Na křehké kráse ta korunka bude představena. Dělá se v barvách trikolory, v rovných lajnách, žádné kudrlinky, aby byla lehce oddělitelná od ostatních korunek v těchto soutěžích krásy.
2: Celá akce potrvá do neděle. Více informací najdou zájemci na webových stránkách křehkákrása.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Milovníci slunečného léta pravděpodobně dnes trochu posmutní, přece jen očekáváme převážně hodně oblačnosti a to až do zatažena. Místy k tomu také přehánky nebo ojedinělé bouřky. Později večer bude srážek od západu ubývat, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia, na horách dnes 22 až 25 stupňů. K tomu slabý během nemírný vítr převážně západních směrů, v přehánkách a také v bouřkách, ale vítr přechodně zesílí.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: kalendáři 6. srpna a právě dnes uplyne 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilínu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilín je také tématem reportáže Jaromíra Marka.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown. Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
1: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Michali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté na něm najdou vyasfaltované křivky, oblouky a další překážky. Pump track je v areálu bývalého koupaliště a jsou tam tři úrovně obtížnosti, informoval vedoucí odboru rozvoje a investic města Vladimír Bělonohý. Krajská správa silnic Libereckého kraje bude mít nového ředitele. Současný ředitel Jan Růžička odchází ke konci letošního roku do penze. Podle hejtmanova náměstka Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj bude výběrové řízení na podzim. 111 výjezdů měla horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 víc než loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Frišej jsou nejčastějšími pacienty cyklisté. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 tisíc odběratelů pak má nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes poledne. Jablonecké fotbalisty čeká duel třetího předkola konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Začátek utkání je v 18 hodin. Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, později večer bude srážek od západu ubývat. Teploty 27 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 35 v Jiřmanickém kopci, směr Turnov Liberec. Vybočuje nákladní porouchané auto v pravém jízdním pruhu není označené.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:59. Dobré ráno, Českého rozhlasu Liberec pokračuje po zprávách Ivety Bláhové. Dobré ráno, ale přejeme vám a to našim posluchačům a my společně budeme mít už za okamžik možnost připomenout si tvrzení, které zkrátka pořád platí. Pes je totiž nejlepší přítel člověka, to se říká od nepaměti a my se o tom přesvědčíme za okamžik také v krimi příběhu Miroslava Holubce, kdy pes zachránil ženu na libereckém koupališti. Co konkrétně se stalo a jak se to tedy podařilo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: To byl dotazník, jak o něm zpívala Hana Zagorová a společně s ní také Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 9 minut po půl deváté. My jsme mluvili o psech, mluvili jsme také o psech tedy v podání nejlepších přátel lidí. A skutečně psa záchranáře si možná většina z nás představí jako Bernardína se soudkem rumu pod krkem, nebo alespoň vlčáka s červeným křížem na boku. V dnešním krimi příběhu nám ale Miroslav Holubec představí takzvaného civila mezi záchranáři.
1: Krimi příběhy.
2: Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Některá plemena jsou gaučovými domácími mazlíčky, některá člověku pomáhají, jako třeba pastevečtí psi, a někteří fungují jako hlídači nebo ochránci svého pána, nebo paničky. Nejedna dáma se ubránila dotěrově tím, že na něj z kabelky vytáhla uštěkanou čivavu nebo yorkshíra. Jeden takový pes obranář zachránil svou paní tím, že se v pravý čas vynořil na místě činu. Jde o případ docela starý, odehrál se už v říjnu minulého roku. Na lesní pěšině nedaleko hlavní vstupní brány do areálu lesního koupaliště v Liberci přistoupil k jedné ženě neznámý muž, chytil ji za ruku a požadoval po ní peníze. Žena mu řekla, že u sebe žádné nemá, ale muž pokračoval ve vymáhání, když se najednou objevil pes, který se jal svou paní bránit. Lupič se lekl, znervózněl, žena toho využila a vytrhla se mu. Policie díky jejímu popisu pachatele sestavila jeho identikit, který teď zveřejnila na svých stránkách v článku s datem 24. července. Zajímavé je, že muž na obrázku je nápadně podobný Richardu Bransonovi, takto britskému podnikateli a miliardáři, zakladateli společnosti Virgin, která se věnuje nejrůznějším oborům, včetně vydávání hudby a komerčním vesmírným letům. Možná proto se policie obrací na veřejnost až skoro po roce. Zřejmě nějaký čas zabrala korespondence z Anglií. Každopádně podle všeho miliardář Richard Branson tímto pachatelem není. Kdyby vám ale člověk na podobence připomínal někoho známého, tedy kromě Richarda Bransona, ozvěte se policii na čísle 158.
1: Český rozhlas Liberec, rádio

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 27 až 29 stupni. Na horách naměříme mezi 22 až 25 stupni. Bude převážně oblačno až zataženo a místy očekáváme přehánky nebo bouřky. Můžeme jenom zmínit, později večer bude srážek od západu postupně ubývat, k tomu tedy slabý, během dne mírný vítr, převážně západních směrů, v přehánkách a bouřkách také přechodně zesílí a biometeorologická předpověď pro dnešek na trojce, tedy na nejvyšším stupni zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jizerská oblast tmavé oblohy, jejímž centrem je osada Jizerka, je už tradičně na začátku srpna dějištěm nejen astronomické akce Den a noc na Jizerce. A už dnes ráno se na Jizerku vydal zjistit podrobnosti k sobotní akci také náš regionální stopař Jaroslav Oření, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Jizerky, prosuněné Jizerky, tady už to zase docela slušně pere, ale jinak je tady krásný klídek. Ovšem v sobotu tady bude určitě mnohem rušněji, protože v sobotu tady proběhne další ročník akce Den a noc na Jizerce, jehož středobodem je muzeum Jizerský hor, bývalá stará škola tady na Jizerce, kde jsem se sešel s Pavlem Bironem. My takovou tu astronomickou a astrologickou část vlastně té akce sobotní, vlastně všechno to tom pozorování necháme na našem kolegovi Martinovi Gembecovi, astronomovi, který bude hostem po 11. hodině, a s Pavlem se budeme věnovat spíše té části, řekněme, historické. Jak to vůbec tady začalo, to pozorování na Jizerce?
3: Tak pozorování na Jizerce začalo zhruba na konci 90. let, kdy náš člen, kterému jsme říkali hvězdář Pepino, vlastnil jeden hvězdářský dalekohled a s ním jsme vždycky v srpnu pozorovali přelety Perzeid a různá souhvězdí. Samozřejmě pak jsme to rozmnožili o jednu přednášku, než se setnělo, tak aby lidé se dozvěděli, co na ty obloze uvidí, až prostě k tomu dalekohledu přistoupí.
2: Takže ta vaše pozorování jsou tady ještě starší než ta vlastní jizerská oblast tmavé oblohy.
3: Ano, jizerská oblast tmavé oblohy byla založena před 17 lety a založil ji vlastně Pavel Suchan, který je propagátorem takových tmavých oblastí v České republice a je to bojovník proti světelnému smogu, a ten jednoho krásného nás přišel navštívit s prosbou, zda by jsme nemohli s ním a s hvězdáři z Turnova, a později se k ním přiklonila i IQLandia Liberec, uspořádat celodenní astronomickou show, takže vlastně přes den pozorujeme slunce, jsou tady různé aktivity pro děti, takže si můžou vyzkoušet svoje hvězdářské znalosti, můžou si navlíkat korálky. V muzeu, které je předělané na přednáškovou síň, je kvantum zhruba 4 přednášky, je tady i vystoupení folkové skupiny Zlaté holky, a pak až se setmí, tak to začne a lidé se seběhnou k dalekohledům a je to už jenom na hvězdářích, kteří ukazují různá souhvězdí a vyprávějí jim ty krásné pověsti, jak která souhvězdí vznikla a co která souhvězdí představují.
2: Pavle, kolik tady bývá dalekohledů na té louce před námi?
3: Zhruba kolem 15 dalekohledů tady bývá. Záleží to na tom, jak kolik hvězdářů má čas a kolik jich přijede, ale vždycky minimálně těch 10 dalekohledů tady je, takže se nemusí tvořit kilometrové fronty a každý uvidí to, co si vybere, že chce vidět.
2: Letos to budou mít hvězdáři hodně našlapané časově, protože mnozí odsutě z Jizerky pak už frčí na letiště, aby se vydali na jih Evropy pozorovat v úterý vlastně zatmění slunce. Tam bude vidět to úplné, u nás částečné, ale o tom a také o tom samotném sobotním pozorování na Jizerce už více poslouchejte s hostem dopoledne pod Ještědem s Martinem Gembecem po 11. hodině.
1: My děkujeme za přiblížení, myslím si, netradiční akce, pravda, teď tedy vesmírné jevy fascinují více a více lidí, a tak jsme rádi za přiblížení této možnosti se k tomu opět tedy přiblížit. To nám ostatně zprostředkoval náš regionální stopař Jaroslav Oření, díky za to, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou po 10. z Liberecké zoo.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.
1: Teď už jen 5 minut nás dělí od 9. hodiny, také od začátku dopoledne pod Ještědem. Můžeme doplnit, že se na vás i dnes těší kolega Honza Holub a 9 hodin 45 minut, to je tradiční čas, kdy si budete moci zasoutěžit v zámeckém létu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje hodně štěstí a také příjemný poslech. Martin Kolín.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do katalogu prací přibyli peer pracovníci. Pomáhat můžou lidem v náročných životních situacích. V Jablonce nad Nisou začíná čtyřdenní bižuterní přehlídka Křehká krása. Během včerejšího večera se podařilo najít tělo 28-letého muže, který se utopil na jezeře Most. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Od srpna můžou ve veřejném sektoru pracovat takzvaní peer pracovníci. Pomáhají lidem ve složité životní situaci, kterou si sami předtím prošli, ať už závislostí, duševním onemocněním, nebo se dřív vrátili z vězení. Novou pozici zařadilo do katalogu prací Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ale kritizuje, že chybí další kvalifikační požadavky, říká to jeho předsedkyně Dagmar Žitníková.
3: Je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat. A také by se měl naučit, jak vlastně chránit sám sebe.
1: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, tak si je mohou stanovovat sami zaměstnavatelé. Do boskovských jeskyní na Semilsku míří vysoké počty turistů, a to nejen o víkendech. Podle vedoucího jeskyní Dušana Milka je to zřejmě kvůli vedrům. Pod zemí je totiž kolem 8 stupňů Celsia. Prohlídky začínají po 10 minutách a bývají předem vyprodané. Dušan Milka proto návštěvníkům doporučuje telefonickou nebo online rezervaci. Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představí na bižuterní přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Lidé ji budou moct navštívit v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný, informoval místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout. Součástí programu budou podle organizátorů i koncerty nebo módní přehlídky. Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli tělo 28-letého muže. Ten byl spolu s dalším od úterní bouřky nad jezerem nezvěstný. Po druhém muži podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové dál pátrají.
4: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat a nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je proto provoz převeden do protisměru. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9. hodině. Dobré ráno, Českého rozhlasu Liberec se nám překulilo do dopoledne pod Ještědem, kterým vás s potěšením dnes provedu já, Miroslav Holubec. Tuto hodinu nás čekají samozřejmě pravidelné rubriky Etiketa s Danielem Šmídem, Kalendárium Petra Jungmana, no a po 3/4 tu bude Pavel Kudrna a Zámecké léto. A začneme vysoko, obrazně i doslova. Hotel a vysílač Ještěd by mohl být v budoucnu na seznamu světového dědictví UNESCO. Liberecký kraj, který stavbu vlastní, začal usilovat o jeho zápis. Proces může být podle vedení kraje dlouhý i několik let. Vážou se k němu i přísná pravidla, například pro opravy budovy. Víc uslyšíte už za chvíli ve vysílání dnešního dopoledne pod Ještědem. Tak příjemnou zábavu a hezký poslech.

Tak zvony Marty Kubišové ještě dozvánění, respektive její písnička. No a já jsem vám před chvílí sliboval velmi zajímavé téma. Zamíříme hodně vysoko, tedy vysoko co do nadmořské výšky. Liberecký kraj začal usilovat o zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. V současnosti je národní kulturní památkou. Proces může trvat i několik let. Jaké konkrétní kroky kraj pro zapsání Ještědu na seznam plánuje, to zjišťovala naše redaktorka.

0: tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu.
1: Vedoucím skupiny by podle Vinklátové mohl být současný ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
2: Liberecký kraj ještě odkoupil a chystá jeho opravu. Bude muset plnit nějaké podmínky spojené se seznamem UNESCO?
1: Kraj bude podle náměstkyně Vinklátové při rekonstrukci vycházet z už hotové architektonické studie, která podle ní respektuje historické i architektonické hodnoty budovy. Bude tedy vytvářet ideální podmínky pro ochranu památky. Jedním z kritérií je například to, že nesmí nic bránit ve výhledu na budovu. Týká se to nejen samotné rekonstrukce vysílače, ale třeba taky stavby nové lanovky. Podle náměstkyně Vinklátové bude celá rekonstrukce vzhledem k pravidlům památkářů velmi náročná.
2: No a já se teď tak trošku vrátím i do našich krimi příběhů, protože určitě o tom naši posluchači slyšeli, ať už v novinách, anebo právě v našich krimi. Tady mám na mysli ta poškozená skla na Ochozu, které poškodil nedávno vandal. Bude kraj tato skla vyměňovat?
1: Vzhledem k chystané rekonstrukci zatím ne. Vandal na konci července poškodil na Ochozu desítky oken. Policie uvedla, že do skleněných tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Podle náměstkyně Vinklátové jde o unikátní okna z Belgie. Kraj situaci konzultoval se sklenářem, který vyhodnotil, že rýhy bude možné rozleštit. Jednotlivá skla se tak postupně opraví, ale měnit se nebudou.
2: O možnosti zapsání horského hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO jsme si povídali s naší redaktorkou Anou Podhornou. Já děkuji za tyhle informace a budu se těšit zase někdy příště.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Marek Ztracený v dnešním dopolední pod Ještědem. Tohle byla jeho písnička Moje Miláno a my pokračujeme v našem dopoledním seznamu. I dnes je tady seriál o etiketě s Danielem Šmídem, odborníkem na pravidla společenského chování. A jako obvykle se ho ptá Lada Klokočníková.
2: Dnes to bude o nezaklepání a vstupování bez ohlášení. Myslím tím opět, pokud se zaměříme na zdvořilost starších vůči mladším, protože to se stává dost často. Rozrazím dveře. Ahoj, Karle.
3: Ano, to je můj dům, já jsem ho postavil a já tady budu chodit teď, jak chci, přestože to není můj pokoj. To se stává relativně často, že rodiče vůči svým dětem nebo i starší kolegové vedoucí vůči mladším kolegům nebo jiným kolegům neberou v potaz jejich soukromí. Přitom soukromí neznamená jenom, že ten člověk tam dělá něco nepřístojného, něco špatného, ale je to třeba je v nějakém soustředění nebo si čte a nechce být vyrušován. Etiketa se k tomuhle vyjadřuje relativně jasně a říká, pokud vstupujete do prostoru cizího člověka, je potřeba zaklepat a vyčkat vyzvání. Nejenom zaklepat dvakrát a vtrhnout tam nebo otevřít dveře, ale vyčkat, ať vás i dítě pozve do toho svého pokoje. Vždyť jste mu ho dali, je to tvůj pokoj nebo vaše kancelář. Relativně často se ale vstup do prostoru ostatních děje bez dveří. Někdo si čte, nebo se dívá na nějaký pořad, nebo pracuje v domácí kanceláři a přijde někdo a začne něco vyprávět s domněnkou, že žít si doma, tak ti to teď můžu říct. Naruší to soustředění toho člověka. Posluchači, kteří mají domácí kancelář nebo pracují z domu, tak ví, co to je. Nebo prostě když je někdo v dílně, no tak tam nemůžu tak vpadnout, jenom musím mu dát najevo, máš chvíli čas, nebo kdy budeš mít čas, potřebovala bych s tebou mluvit.
2: Tohle si dost často neuvědomujeme, když už si to neuvědomíme, měl by ten protějšek říci, hele, prosím tě, stalo se to už několikrát, když budeš tak laskavá nebo laskav, jo, teď zrovna dělám, tak příště.
3: Opět je to podobně, jako jsme se už bavili. Pokud můžete, tak tohle říkejte bez emocí, nerozčilujte se na toho člověka, i on si to zřejmě neuvědomuje nejčastěji. A pokud to dělá záměrně, no tak to už je případ sám o sobě, to už je, není případ pro etiketu, ale pro psychiatra. Ale pokud vám někdo takzvaně skáče do vlastního prostoru, je to podobně jako skákání do řeči. Požádejte zdvořile, všiml sis, že děláš tohle a tohle relativně často, mě to ruší, neumím se na tebe soustředit. A to se tak často stává. Teď budu mluvit z vlastního příkladu. Pokud já pracuji na něčem, píšu něco a někdo přijde a začne v té kanceláři mluvit, já ho vůbec neslyším. Ne proto, že bych byl hluchý, nebo že bych byl muž, který se neumí soustředit na dvě věci. Jsem prostě člověk, který se nesoustředí a nemůžu dávat pozornost jiným. Takže vyžádejte si pozornost, domluvte se a potom hovořte.
2: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden.
3: Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
1: Další pravidelná rubrika dopolední pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec. No a za chvíli nás čeká další. Bude to kalendárium Petra Jungmana. A hned potom, nebo krátce na to, se můžete těšit na Pavla Kudrnu a Zámecké léto.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. Praha byla hlavním městem svaté říše římské, která zabírala velkou část střední, západní a jižní Evropy celkem 108 let. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cz. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Před 100 lety se v Bratislavě narodil archivář a historik, který se na výročí vzniku republiky v roce 1969 upálil ve svých 43 letech na nádvoří Vsetínského zámku Bohumil Peroutka. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: Sámecké léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží a ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky, no v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování, jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mosticích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Je to tady vlastně měli s koupelnou.
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou. Je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní tady ze Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ jako Šlukenau, označovalo to rákosový luh nebo rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulých dnů, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. Kachlová kamna. Za B. Sbírka obrazů. Za C. Lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude.
0: To byste musel někdy zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě pokračuje pokládkou kostek. Návštěvnost Krkonoš posledních dnes stoupá, a to bez ohledu na horké počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
2: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: V České Lípě začala pokládka dlažebních kostek na Škroupově náměstí. Dělníci pracují na křižovatce s ulicí Prokopa Holého. Město o tom informovalo na svém webu. Do konce letošního roku by mělo být vydlážděné celé náměstí. Rekonstrukce začala loni na podzim a kompletně hotová by měla být v roce 2027. Podle města bude stát zhruba 55,5 milionů korun. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké denní teploty stále více turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku letních prázdnin a vzrostl také zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol, jak potvrzuje Jakub Janda ze sportovního rezortu Černá Hora Pec.
3: Je pro každého komfortnější a příjemnější, když si rezervaci udělá online nebo lístek si koupí online. Tu nákupní cestu máme odladěnou tak, aby člověk nemusel stát ve frontě, u pokladny, kdekoliv.
0: Tchaj-wan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tchajwanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. Obyvatelé si pak vyzkouší například odolnost při výpadku internetového připojení. Součástí manévru je také mobilizace dosud největšího týmu záložníků.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Později večer bude srážek od západu ubývat a nejvyšší denní teploty 27 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Liberec je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 10 Ivety Bláhové jsou minulostí, teď jsou 4 minuty po 10. Na Českém rozhlase Liberec pokračuje dopoledne pod Ještědem. A pokračuje další pravidelnou rubrikou Letní brigády, to je téma seriálu týdne Českého rozhlasu Liberec. Dnešní díl bude o brigádách ve škole. Ve spotřebitelském servisu nás čeká další dobrá rada od Josefa Černého a v receptech našich babiček si dnes budeme povídat o ovoci ve sklenici, tedy o kompotu, a zkusíme kompot z jabčat se švestkama. Nejdřív tu ale máme jedno významné výročí. Liberecká zoo má dnes 122. narozeniny. 6. srpna 1904 městská rada schválila poskytnutí pozemků za Labutím jezírkem ornitologickému spolku za účelem zřízení zoologické zahrady. A my se do zoo podíváme s naším regionálním stopařem. Tak hezký poslech a příjemné dopoledne pod Ještědem.

Marie Rotrová v dopoledni pod ještědem Českého rozhlasu Liberec. No a v našem krajském městě zůstaneme i v následujících chvílích. Liberecká zoologická zahrada má nejdelší historii ze všech zoo v Čechách i na Moravě. Oficiálně

0: výročí založení, ale historie vlastně té liberecké zoo sahá ještě mnohem hloub. A to už se tam Barboru Tesařové, mluvčí zoo.
1: Hezké dopoledne. Je to tak, dneska je to přesně 122 let, kdy tehdejší ornitologický spolek zaslal žádost radě města o tom, aby mu poskytla pozemky za účelem založení zoologické zahrady, a dva dny na to, 8. srpna, městská rada odpověděla kladně a tímto se datuje počátek založení zoologické zahrady. Ale nepředstavujte si, že už tehdy v roce 1904 to byla zahrada tak, jako vypadá dnes. Tehdy to byla opravdu pouze skromná zahrádka. Podél Labutího jezera se rozkládalo pouze pár voliér s vodním ptactvem a obora pro drápkatou zvěř.
0: Ale ten ornitologický spolek už vlastně zvířata v Liberci choval předtím.
1: Ten je choval už předtím. Už v roce, tuším, 1895 měl několik voliér na Perštíně s ptactvem a ty voliéry i ten ornitologický spolek byl velice populární. Chodila tam široká veřejnost se dívat na zvířata a to byl i ten důvod, proč usilovali o založení zoologické zahrady.
0: Nebudete to zase posouvat ten datum ještě hloub do historie?
1: Už doufáme, že ne, že už opravdu jsme našli ten dokument, který jsme dlouho hledali, a opravdu už víme, že je to 6.8.1904.
0: No a v sobotu se to bude slavit, a to hned několika různými věcmi, třeba i symbolickým vstupným.
1: Je to tak, na sobotu jsme si připravili symbolické vstupné ve výši 122 korun pro každého návštěvníka, ale pozor, platí to pouze pro zakoupení na pokladně zoo, nelze koupit elektronicky. A také jsme si pro zájemce připravili speciální interaktivní hru v aplikaci Ihřiště, kde si budou moci vyzkoušet své znalosti z historie zoo a něco se i nového dozvědět.
0: No a naznačte třeba už dnes, kdyby chtěli návštěvníci dorazit do té nejstarší části, do té původní, tak kde ji najdou?
1: Úplně ta nejstarší část je Labutí jezírko a původní zahrada se rozkládala vlastně ve spodní části zahrady okolo dnešní cukrárny Čapí hnízdo, která byla do zahrady přivezena roku 1907 a vlastně stala se takový středobodem tehdejšího týr parku.
0: Tak je tolik naše pozvánka do Liberecké zoo, kdy v sobotu budou slavit 122. výročí založení zahrady, které připadá právě na dnešní den.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: Karavana mraku, tak jak ji po Karlu Krylovi přespíval Daniel Landa. Málo který student jde o prázdninách dobrovolně do školy. V některých školách ale studenti o prázdninách jdou do školy dokonce rádi. Místo sbírání známek si tam totiž můžou vydělat peníze na brigádě. Podrobnosti o takové brigádě zjišťoval náš reportér Patrik Fischer v rámci aktuálního seriálu Týdne.
1: Brigádníky využívají například na Jabloneckém gymnáziu doktora Antona Randy. Co od nich očekávají, popisuje ředitel Tomáš Hofrichter.
2: Jedná se většinou o nějaké takové pomocné manuální práce v areálu školy. Je to zejména proto výhodný, že oni ten areál dobře znají. Znají ty osoby, které je řídí, tedy školníky, tím prostě přidělí nějakou práci, například na školním hřišti vyplejt okolo nebo mytí oken jsme tady hrozně často používali na Randovce, že skupina studentů omyla o něch 260 oken postupně během třeba jednoho týdne. No, výhoda je, že prostě pracují v prostředí, který důvěrně znají. Zacházeno je s nimi v podstatě tak, jak jsou zvyklí na té škole. Myslím, že o ty brigády byl každoročně docela zájem.
1: Říkáte, že o ně byl zájem. Kolik lidí takhle na léto potřebujete?
2: No, letos je to méně, ono se to malinko změnilo s způsobem financování nepedagogické práce. Jo. V tuto chvíli, když to vlastně platíme z jiných zdrojů než do Linska, tak vlastně si těch brigádních prací nepedagogických najímáme méně a snažíme se to řešit spíš dodávkou nějakých služeb. Nicméně to nemění nic na tom, že do Loňska byl ten zájem, daleko převyšoval naši poptávku. Pracovalo tu třeba na Randovce v průběhu léta 10 různých lidí.
1: Říkal jste, že do Loňska zájem převyšoval poptávku. Letos už se to změnilo? Ten zájem je menší?
2: No, letos byla jako v podstatě bylo to též. My jsme právě s tím, že nemůžeme nabídnout těch míst tolik, tak jsme spíš cíleně oslovili studenty, kteří se osvědčili v předchozích letech. A byly tady dohromady 4 letos a víc nebude. Měli skříňky, že tady nějakých třeba pro každého studenta jedna skříňka, ty se vyklidí, přes prázdniny se musí vymejt, tak to dělala jedna parta lidí, druhá parta nějaké zahradní práce, takový jako jednoduchý manuální činnosti. No.
1: O studentech a žácích se často říká, že si třeba úplně tolik neváží té práce, kterou si neudělají sami, tak vnímáte pak to, že ty studenti se k těm věcem a k té práci odvedené chovají trošku s větší úctou?
2: To by bezesporu tak bylo, kdyby jich tu nepracovalo v tom jaksi bohatším období 10 ze 450. 10 lidí ze 450, kteří se tedy k tomu získají nějaký vztah, ten celkový průběh vztahu k tomu neovlivní. Jenomže my na gymnáziích se nepotýkáme tak hrozně moc tím, že by se k tomu ti lidé chovali nějak úplně ohavně. Jo.
1: Uzavírá ředitel gymnázia doktora Antona Randy Tomáš Hofrichter.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 7 minut po půl jedenácté nás v dopolední pod Ještědem čeká další pravidelná rubrika. Ve spotřebitelském servisu jste se už několikrát ptali, co dělat, když jste předem zaplatili za službu, kterou jste nakonec nedostali, a nebo byla provedena nekvalitně. Na Josefa Černého jste se tentokrát obrátili s opačným příkladem.
1: Velice zajímavý a neobvyklý dotaz poslala paní Mirka, která píše: od firmy, kterou jsem našla na internetu, jsem si nechala opravit odpad a zároveň i vyměnit vodovodní baterii. Řemeslník, který všechno prováděl, mi řekl, že se pro peníze staví šéf, jenomže uplynuli 3 měsíce a nikdo se nestavil. Mám se o placení hlásit sama? Paní posluchačko, v rámci slušnosti byste asi měla, ale spěchat samozřejmě nemusíte, je to problém firmy. Ta se může přihlásit kdykoliv během následujících 3 let, teprve potom by byl jejich nárok promlčený.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sinéad O'Connor nám zpívala našem dopolední pod Ještědem, no a nás čeká další z pravidelných rubrik. V receptech našich babiček dnes budeme zavařovat. Domácí výroba kompotu byla nedílnou součástí léta a kompoty se jedly i čerstvé teplé. Jak připravit kompot z jabčat a švestek, poradí Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: V našem povídání o dobrotách, které v létě připravovali hospodyně ve městě i na vesnici před 100 a více lety, si dnes budeme povídat o ovoci ve sklenici, tedy o kompotu.
2: Srpen byl v dobách našich babiček ideálním časem pro sklizeň ovoce. Jablek, hrušek, višní, švestek, meruněk a broskví. Ne všechno sklizené ovoce se v rodinách spotřebovalo, a tak část přebytků často skončila v kompotu.
1: Historie tohoto oblíbeného pokrmu sahá do dávných dob. První zmínky o kompotování najdeme už ve starověkém Egyptě a antickém Řecku a v Římě. Nešlo o kompot tak, jak ho známe dnes, ale o nakládání ovoce do medu nebo do medového syrupu. Podobným způsobem uchovávali čerstvé ovoce i hospodyně na vesnici. Ty nejčastěji kompotovali třešně, švestky, hrušky, jablka, meruňky a broskve. V podstatě všechno, co vyrostlo kolem chalupy nebo v lese. Každý druh ovoce sice vyžadoval trochu odlišný přístup zpracování, ale základ kompotu byl stejný. Před příchodem zavařovacích sklenice ovoce posypalo cukrem, tolik cukru, co ovoce, a zalilo se trochu svařenou vodou. Denně se cukrová voda slévala a svařovala do hosta, ovoce se s ní znovu zalilo a teprve čtvrtý den svařilo společně s cukrovou vodou a uložilo do nádob. Od konce 19. století se ovoce očistilo, větší kusy se nakrájily, vše se nasypalo do patentních sklenic, přidalo se trochu koření nebo bejlí a zalilo se to horkým cukrovým syrupem, sklenice se uzavřely a sterilizovaly. Oblíbené byly taky kompoty teplé, které se podávaly jako sladká tečka nedělního oběda.
2: Recept na oblíbený kompot našich babiček z jablek dnes přidáme. Kompot z jabčat se švestkama.
1: Dej do kutánku půl koflík cukru, 2 koflíky vody a malou lžičku ovocného octa. Dej do toho 12 rozpůlených oloupaných jaderníků zbavených na kyslých jablek, asi 15 švestek, přistav je k ohni a nech zvolna do měka uvařit. Nesmíš je však nechat rozvařit. Pak je odstav, ovoce vyndej na misku, omáčku nech do husta svařit a proceď sítkem na ovoce. Do cukru můžeš také přidat kousek celé skořice a dle libosti můžeš použít stejné díly vody a domácího bílého vína. Kompot můžeš ozdobit zavařenými třešněmi nebo hrozinkami a pak teprve šťávou polít.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Kapela Mirai, za chvíli Jiří Korn a hned po něm Supertramp, jedna hvězda za druhou. No, hvězdám se konec konců budeme věnovat i tu následující hodinu, protože jsme si pozvali vzácného hosta, astronoma a pedagoga Martina Gembece. Tak zůstaňte s námi na Českém rozhlase Liberec.

0: 11 hodín.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Jablonecká dopravní přidá od září další dvě oblasti pro poptávkovou dopravu. Výstavba v červnu rostla pomaleji než v květnu. Odpoledne bude převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
0: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Jablonecká poptávková doprava bude od září obsluhovat dvě nové oblasti. Elektromobil bude cestující vozit do Kynastu nedaleko Jabloneckých pasek a taky do Lukášovského údolí. Lidé budou moct stejně jako u zbylých tras dojet pouze na autobusové nádraží. Provoz bude zatím zkušební, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
3: Nějaké zatím zkušební v režimu. Budeme provozovat tady u těch dvou nových oblastí tu dopravu od 6 do 18 hodin pracovní dny a tak po dvou, po třech měsících uděláme nějaké vyhodnocení, jak je ze strany občanů tato služba v těchto oblastech využívána.
0: Liberecký kraj nechá opravit desítky podničených oken na chozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, informovala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj. V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo zhruba o 18% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnu, květovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno a jen lokální přehánky nebo bouřky. Večer bude od západu oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31, na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprávy v 11 pro nás připravila Iveta Bláhová a my pokračujeme v dnešním dopolední pod Ještědem. Tato hodina bude hlavně ve znamení našeho dnešního hosta. A když říkám, že bychom klidně mohli použít heslo hlavu vzhůru, neznamená to, že jsme si dnes pozvali osobního kouče nebo psychologa. Náš pohled bude směřovat k obloze z jiných důvodů, a to hned z několika. Úplné zatmění slunce, Perseidy nebo výrazná souhvězdí letní oblohy. To je pouze krátký výčet událostí, které nám nachystal srpen. Kdy a jak bude probíhat zatmění slunce, čeho bychom se měli při sledování vyvarovat, odkud je nejlepší výhled na noční oblohu v Libereckém kraji a na co čeká návštěvníky pravidelné akce Den a noc na Jizerce. To vše probereme s astronomem Martinem Gembecem, který bude naším hostem. A to si určitě nenechte ujít.

0: Jan Kalousek a jeho Řeka v plamenech. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte Dopoledne pod Ještědem. No a já jsem vám slíbil vzácného hosta, tedy on není zase tak vzácný, protože tu rozhodně není poprvé, ale jsme rozhodně rádi, že tu je. Naším dnešním dopoledním hostem je astronom a pedagog Martin Gembec, vedoucí planetária v liberecké Ikvelandii. Takže já vás tady vítám, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, děkuji za příjemné uvedení.
0: Velmi rádo se stalo. Těch příjemných informací tu určitě dnes bude hodně. Já jsem říkal, že vlastně ten náš rozhovor bude tak trošku ve znamení hlavu vzhůru, tedy k nebi hleď. A těch důvodů, proč se v srpnu budeme koukat na hvězdnou oblohu, je opravdu hodně. No, tak začneme asi tím, řekl bych, nejdůležitějším jevem, na který nás vlastně během srpna čeká, a to je zatmění slunce. Kdy ho můžeme čekat, jaké to zatmění bude, protože nebude asi úplně to stoprocentní, kdy se ty kotouče vlastně úplně protnou. Jak bude tedy vypadat to zatmění slunce?
1: No, čeká nás velice vzácný úkaz, protože naposledy před 27 roky bylo možné vidět v České republice takhle výrazné zatmění. Tenkrát prošel pás totality, to místo, kde je to úplně zakryté, to slunce, přes třeba Rakousko nebo Maďarsko. Lidé si určitě vzpomínají na úplné zatmění v té době, ale u nás to bude taky velký zážitek. Ale pozor, tentokrát se musíme dívat večer, to znamená, musíme si najít místo, kde je velmi dobrý výhled na zapadající slunce, protože to maximum nastane, když to slunce bude při obzoru. Takže až po 20. hodině. A to třeba tady pro liberečáky je dobrý, aby věděli, že musíme teda koukat někde buď z města, tam jako nad tím Ještědským hřebenem to vidět bude, anebo samozřejmě třeba my děláme akci na Ještědu, takže to se taky nabízí pochopitelně nějaké vysoké kopce.
0: Tam je ten západ pozdější přece jenom na tom Ještědu, že?
1: Ano, i to je výhoda.
0: Jak nejlépe ušíme kde, tedy všichni na Ještěd, jak nejlépe sledovat, máme taková ta zatmavená, zakouřená sklíčka nebo sluneční brýle a tak dále, co je na tom pravdy?
1: Já doufám, že nemáme, protože ano, takhle nesmíme se dívat přes obyčejné sluneční brýle, měli bychom vyhledat něco lepšího než zakouřené sklíčko, asi bych v nouzi na nějaký chvilkový kouknutí pochopil nějakou starou disketu nebo vyvolaný rentgenový snímek, ale ideální jsou pochopitelně svářečské sklo číslo 14, nebo aspoň jsou speciální folie, speciální brýle na pozorování, jsou také ty papírové brýle, co se prodávají, také máme k dostání v Ikvelandii, takže je možné zakoupit třeba takovéhle vybavení, ale opravdu pozor na tu bezpečnost, dokud to slunce nebude výrazně stlumené nějakou oblačností nebo nějakými jevy, že jo, při obzoru, kdy je hodně červené, tak raději nekoukat očima vůbec, přes dalekohled absolutně vyloučeno.
0: Ten to ještě násobí vlastně ten efekt, jestli tomu se rozumím správně.

0: Pozdě asi na to. Takže jenom malinko předešlu, že příští rok 2. srpna projde pás totality přes severní Afriku, třeba přes Egypt, Tunisko, takový ty turistické lokality. Takže když si tam objednáte ubytování, tak můžete zažít úplné zatmění jen tak u moře.
1: No, tak to je už dnes, tedy v srpnu 2026, tu máme tip na dovolenou na srpen, je to tak, bude to srpen?
0: Bude to 2. srpen 2027.
1: Takže si to zapikujte a objednejte si zájezdy do severní Afriky už právě teď. Tolik tedy kolem zatmění a za malou chvíli budeme sledovat Perseidy.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Razogorová dvojice Hložek Kotwald, to vše v Českém rozhlase Liberec v dnešním dopolední pod Ještědem, kdy je naším hostem astronom, pedagog Martin Gembec. My jsme se před písničkou bavili o té asi největší parádě, mohu-li to tak říct, o zatmění slunce, ale to není rozhodně jediné divadlo, které nám srpnová obloha připravila. Dalším bodem tady jsou Perseidy. Tak nejdřív, co to je Perseidy a kdy je budeme moci sledovat?
1: Tak ty lidově řečené padající hvězdy, neboli meteory, meteorický roj Perseid, ty můžeme pozorovat každoročně, protože je to takový prout, jako kdybyste byli na dálnici, ty ti chtěli křižovat, že jo, a proti vám se valily ty auta a teďka vy se díváte z dálky, jak se blížejí ty světla, tak se nám zdá, jako kdyby se zbíhali, že jo, k vám. Tak něco podobného vnímáme na té obloze. My se díváme někam na

0: oblohu a najednou se nám zdá, že to prskne takhle na jednu stranu, spadne hvězda a na úplně jinou, že jo? Ale oni se ty stopy zbíhají do souhvězdí Perzea. A to je ten důvod, proč jim říkáme Perzeidy. Takže to nás čeká vlastně hned tu samou noc po zatmění slunce 12. až 13. srpna.
1: No to, aby člověk vůbec nešel jít spát, může vlastně využít jeden popcorn na jednu show i pro show druhou, pokud budete tedy sledovat Perzeidy. Kdy jsou nejjasnější, kdy je nejlépe sledovat?
0: Je to trošku nešťastné, protože ten radiant, to místo, ze kterého zdánlivě vyletují, ten Perseus, je nejvýše na obloze až nad ránem. A je takové pravidlo, že když je vysoko to souhvězdí, tak jich vidíte prostě dvakrát víc zhruba, jo? Takže řeknu, že večer v 10 samozřejmě uvidíme Perseidy toho 12., ale ještě asi tak dvakrát tolik jich padá třeba ve 2 ráno. A to platí každý to ráno, to znamená, můžeme se koukat už ráno 12., pak třeba ráno 14. a pochopitelně nejvíc jich bude padat teda toho 13. No.
1: Asi je nejlepší jít sledovat tenhle úkaz někam mimo aglomerace, mimo světelný smog, je to tak?
0: Určitě, anebo aspoň někam, kde nesvítí lampy přímo do očí, to znamená vzít si lehátko, vzít si karimatku, spacák, spacák možná nebude potřeba teďka v těch horkých nocích, ale prostě lehnout si, mít to pohodlí, podívat se někam na co největší kus oblohy, to znamená nepotřebuju dalekohled, dívám se po celé obloze a najednou tam prostě něco spadne.
1: Jaká může být ta kadence? Já si pamatuju, že jsem pár let zpátky si udělal s přáteli takový hezký večer a tam to létalo tak zhruba jedna v úvozovkách hvězda za minutu až za 3/4 zhruba, takže za tu hodinu jich skutečně byl plný věrtel těch hvězd. Jak často?
0: Je to hezký přirovnání. V tom maximum to lítá opravdu tak jedna za minutu, jedna za 2 minuty, ale horší je, že někdy prostě čekám třeba 5 minut, nebo dokonce 10 minut a pak napadají třeba 10 kusů za minutu, že jo, nebo prostě je tam taková sprška. Takže je to takový trošku otrpělivosti někdy, ale když je to maximum, tak je to přesně jak povídáte, tak jich padá fakt hodně.
1: Kdybychom se chtěli vlastně podívat na tu podstatu, vlastně, co to je vlastně za ty meteory?
0: To je skvělá otázka, protože je divný, že by to bylo každý rok stejně, ale tam vlastně letěla kometa. A komety ve sluneční soustavě, když křižují zemskou dráhu nebo se k ní přibližují, tak právě oni jak uvolní ty prachové částice, což je jedna složka té komety. My víme, že to zmrzlá ledová koule, že jo, ale ona je plná i prachu a dalších částic organických. Z nich možná pochází život, jo, nebo živá hmota, takže mimo jiné se srážíme právě s tím. A to jsou teda hlavně ty prachové částice, které dělají ty krásné jasné meteory.
1: Takže já jenom dodám, že Perseidy vrcholí v noci ze středy 12. na čtvrtek 13. Slyšeli jste, kdy je nejlépe je sledovat a co to vlastně Perseidy jsou. Nás čeká ale ještě jedna docela významná noc, co se týče pozorování na srpnové obloze, a tedy den a noc na Jizerce. A k tomu se vrátíme už za malou chvíli hned po písničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Wet Wet Wet v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec během dnešního povídání s astronomem a pedagogem Martinem Gembecem už jsme se dostali k tomu asi hlavnímu, co bude dnes k vidění, tedy dnes v srpnu, tím mám na mysli, a to je zatmění slunce, potom také budou k vidění Perseidy v noci ze středy 12. na čtvrtek 13. Vy ale chystáte poměrně rozsáhlou akci, řekl bych už tradiční den a noc na Jizerce, takže o čem bude ten letošní den a noc?
1: Je to takový happening pro rodiny s dětmi, takže vyplatí se dorazit už odpoledne, pokud chcete strávit s náma delší dobu, podívat se na sluníčko, zažít nějaké hezké přednášky, samozřejmě právě i pro děti, a nebo se jenom zastavit na večerní pozorování, jak komu vyhovuje. Takže pro turisty ukážeme přes den sluníčko a dalekohledy, případně pak večer teda je ten hlavní program, to znamená večerní vystoupení hudební kapely, a potom teda samozřejmě po přednášce o tom, co je vidět na obloze a jak to bude teda s tím zatměním slunce, tak nás čeká to hlavní, a to je pozorování noční oblohy velkými dalekohledy.
0: Mm-hmm. Když se řekne přednáška, většina lidí si představí usínající sál, i když pravda je, že tohle bude víceméně i večer, takže ale věřím, že nikdo neusne. O čem budou ty přednášky, jaká budou témata, vy budete také přednášet, že?
1: Budou to zajímavá témata. Třeba jeden mladík z našeho astronomického kroužku si připravil o hledání mimozemského života. A obecně ty přednášky jsou takové akční, to znamená pan Suchan z Ondřejova, velmi známý popularizátor astronomie, zase přijede děti pobavit, takže to bude velmi interaktivní a akční přednáška. Myslím si, že to spíš naopak, že lidi se zasmějou a že jsou vtaženi do děje. Já si chystám teda ty úkazy na obloze a samozřejmě už se těším na Aleše Majera, až nám zase ukáže laserovým ukazovátkem na živé obloze. Představte si, že vidíte, jak tím dlouhým prstem zeleným ukazuje ty tečky a povídá vám, co to je za tečku a jaká souhvězdí tam můžete pozorovat. To bude určitě unikátní zážitek.
0: Mm-hmm. Takže to je ten program vlastně v odpoledne a večer, ale jmenuje se to Den a noc na Jizerce. Jak bude ta noc probíhat?
1: Ta noc krásně spadne někdy kolem 8. a 9. večer, začne se stmívat, postupně budou vylézat dvojhvězdy, hvězdokupy, pak ukážeme i nějaké slabší objekty, mlhoviny a galaxie, a hlavním takovým hřebem na závěr tady pro ty lidi, kteří by chtěli dřív spát, bude Saturn, který je taková hvězdička pod souhvězdím Pegasa, a tam vlastně ta hvězdička se najednou v dalekohledu zjeví s tím unikátním prstencem. Takže to je možná asi to největší lákadlo.
0: Kolik tam těch dalekohledů bude pro návštěvníky?
1: Nedokážu přesně odhadnout, bude to určitě lehce pod desítku, bych tak odhadoval, ale těch velkých dalekohledů může být několik, řekněme 3-4, opravdu nepředstavitelně velké dalekohledy pro normálního člověka.
0: Takže nebude fronta za jedním dalekohledem prostě.
1: Doufám, že nejvíc fronta možná asi bude. No.
0: Když jsme u toho, kolik lidí očekáváte, nebo kolik chodí běžně na tuhle akci?
1: No, už máme své stále zákazníky, už nám tam chodí takové desítky lidí, kteří přijdou jenom kvůli té akci.
0: Už se to rozkřiklo.
1: Ale když počítáme turisty, tak se blížíme asi tak tisícovce minimálně, bych tak odhadoval, že se tam mine řádově stovky lidí.
0: Mm-hmm. Kdyby tam se lidé vypravili, předpokládám, že vypraví i s dětmi, tak kdy vlastně končí tahle show nebeská, respektive vaše?
1: Tak přes den si můžou zažít i to vyrábění na stánku Equalandy a můžou si dát občerstvení, takže jako program pro děti by se tam určitě nějaký našel, kromě přednášek. Pak to teda jakoby už jenom přejde pomalinku, jak jsem zmiňoval, po té 19. 20. hodině do toho večerního programu, takže ten hlavní program, kdy už jsou vidět první hvězdy, může skončit třeba pro rodiny s dětmi kolem té 10. večer, to ještě ty děti většinou vydrží a pak můžou jít buď na ubytování, které si tam objednávají, nebo se dá dojít na mořinu, na parkoviště a odjet domů. To jsou asi tak ty základní možnosti, ale samozřejmě jsou i nadšenci, kteří tam s náma vydrží celou noc.
0: Takže konec akce je prostě někdy před svítáním.
1: V nedohlednu, doslova za svítání.
0: Tolik tedy Den a noc na Jizerce, který se koná v sobotu 8. srpna v srdci jizerské oblasti tmavé oblohy u muzea Jizerských hor. Takže si to určitě zapište do diářů, není to tak daleko. No a my si dáme písničku a budeme samozřejmě pokračovat v dalším srpnovém astronomickém programu.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Kapela Elán nám zpestřila dnešní dopoledne pod ještědem, ale ne tolik jako náš dnešní host, astronom, pedagog Martin Gembec, se kterým si povídáme o srpnových akcích, které se týkají hvězdné oblohy. Já jsem říkal, že těch akcí bude víc, už jsme jmenovali zatmění slunce, potom pozorování Perseid a také den a noc na Jizerce. Co dalšího si pro nás srpnová obloha a nejen obloha připravili?
1: Já bych ještě rád zmínil, že kromě zatmění slunce 12. srpna, tu máme také ještě o 14 dní později zatmění měsíce. Tentokrát ne úplné, to už je taková tradice letošního léta, že i tohle zatmění bude částečné a pozor, bude ráno, takže tuším, že by to mělo být 28. srpna, teď se musím zarazit, že říkám 14 dní později, ale 12 a 14 je 26, že jo? Tak zase mě neberte úplně do slova, ale mělo by to být 28., jestli si to pamatuju dobře, takže ráno, když budeme vstávat hodně brzo, kdy ve 4, tak zjistíme, že ten měsíc kousek chybí, že je krásně ve stínu té naší planety.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně dnes tady takovým zástupcem Equalandie. Co si tahle instituce, mohli tak říct, připravila?
1: My si klademe za cíl zabavit lidi nenápadně jakoby vzdělávat, že jo, takovou tu neformální zábavnou formou. A co se týče těch astronomických aktivit, tak my máme dvě výhody. Jednak je to to naše planetárium. Moc děkuji všem podporovatelům našeho planetária, protože asi víte, že se vybíralo na to, aby jsme ho mohli zase smodernizovat. Druhá věc je, že máme ale expozice, takže i v expozicích potkáte lektory, který s váma můžou dělat aktivity týkající se slunce. Takže vlastně od soboty 8. až do toho zatmění 12. srpna zažijete přímo v expozicích různé aktivity týkající se slunce. Můžete pozorovat, když bude hezky, pomocí dalekohledu. Takže máme to takhle i doplněné vhodně k tomu, co se děje na obloze.
0: Jak vypadá takový den v Equalandii třeba, kolik to zabere času?
1: No, docela dost. No. Lidi říkají, já jsem to ani nestihl, já jsem tady měl být díl než na 4 hodiny, nebo jo, já tomu říkám, že minimálně ty 4 hodiny si vyhraďte, můžete stihnout expozice a planetárium krásně za celý den, zakončit třeba právě v planetku nějakou projekcí, takže je to na každém z nás, ale je tam toho opravdu hodně, od vědy v domě až po nějaké speciality. Nemusíte se bát ani matematika, který tam máme. Ta matika je tam strašně zábavná a hravá.
0: Mm-hmm. Takže je to taková finta v podstatě na školáky, kteří si užívají prázdnin a najednou šup a oni se vzdělávají, aniž by to věděli. Tak to je pěkně, pěkně zařízeno takhle v té Equalandii, to tedy musím uznat. Každopádně já se schválně ještě zeptám, a to je spíš takový soukromý dotaz. Já jsem svého času viděl nějaký rozhovor s Jiřím Grigarem, který je velký popularizátor astronomie, konec konců jsem vyrůstal na jeho oknech ve smíru do Kořán. A to bylo takové povídání, nějaký pořad, kde on měl jako oponenta, jak se říká, já jim říkám tedy plosko, kozemci. Lidé, kteří si myslí, že Země je, nebo věří tomu, že Země je placatá. Když vám takhle procházejí tam ti studenti, setkáte se tam třeba i s takovýmhle názorem? Už jste někdy zažil nějakou takového oponenta někdy mezi těmi dětmi nebo studenty?
1: Víte, já musím říct jednu věc a teď to bude znít asi divně, ale my máme asi nějaký místo, kde se jako tyhle lidi nevyskytují. Equalandie zřejmě přitahuje poměrně jako asi vzdělané a inteligentní lidi, já nevím, jak to jinak popsat, ale v planetáriu ani v expozicích jsem takové lidi nepotkal. Na druhou stranu přiznejme si, pokud někdo si ty základní důkazy, které jsou pro kulatost Země, není ochoten připustit, tak nemáme možnost mu je vyvrátit. To zase potřeba si přiznat. Takovýmu člověku hold nemůžete odporovat. Na druhou stranu můžeme ho pozvat k sobě do planetária, můžeme tam spolu diskutovat. Od toho jsou právě třeba pořady Večery pod hvězdami, které máme každý měsíc. Vlastně teďka v září 14. tuším, že to bude zase první čtvrtek v měsíci by to měl být, ale my máme tam zavřeno, takže hned jak otevře Equalandia v září, tak zase zvu lidi do planetária a můžeme tam spolu oponentu nějakou zkusit, jo, já s tím nemám problém, člověk musí být otevřen, prostě víte, věda by se neposouvala, kdybychom neměli tu otevřenou mysl a nedokázali přijmout i jiné názory, to je potřeba říct, ale plochozemci versus naše vědecké názory, to je o ověřování těch našich hypotéz. My jsme schopni ty hypotézy nějak ověřit a pokud oni nám dokáží svými metodami ukazujeme, že to funguje. Nemám s tím problém, ale všichni víme, jak to většinou dopadá právě, když to zkoušíme změřit.
0: Je pravda, že já jsem nikdy neviděl Jiřího Grigora takhle nešťastného, jako proti tomu oponentovi. To bylo skutečně, jako když se hraje tenis o záclonu, že ty argumenty byly jako vyčerpávající, opravdu. No, každopádně já naopak jsem velmi šťastný, že jsme dnes tady mohli přivítat vzácného hosta, astronoma a pedagoga Martina Gembece. Povídali jsme si o zatmění slunce, připomněli jsme si Perseidy, které budou ke sledování v noci ze středy 12. na čtvrtek 13. a také hlavně den a noc na Jizerce, která se koná v sobotu 8. srpna. Já myslím, že ten příjemný rozhovor byl nejlepší pozvánkou na sledování srpnové oblohy, takže děkujeme za vaši další návštěvu a věřím, že nebyla poslední a doufám, že se všechny akce vydaří.
1: Děkuji a všem přejem krásné a doufám, že trošku studenější léto.
0: Přesně tak.
2: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
3: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 11 hodin, téměř 48 minut, posloucháte dopoledne pod Ještědem, máme léto, srpen v plném proudu. Já myslím, že další část naší rubriky vám přijde určitě k chuti. Slavná ledová káva Frappé kdysi vznikla díky náhodě. Jak si tuto řeckou letní specialitu připravit doma, vás naučí naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni, na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, popřípadě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: vím.
1: Kapela Slza a jejich katarze. V dnešním dopolední pod Ještěrem tu dnes přivítáme alespoň obrazně už druhého milého hosta, i když je takhle pouze zprostředkovaně. Zalistujeme kalendářem a zjistíme, že 45 včera oslavila herečka Jana Plotková, mimo jiné nositelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor. Snímek Ostrov, ve kterém si pod vedením Rolfa Havlíka zahrála s Jiřím Langmajerem, u diváků příliš nezazářil. Janě Plotkové ale přinesl spoustu zážitků, které z hlavy jen tak nedostane. I proto si je teď díky archivu připomeneme. Se štábem herečka před lety zamířila do Thajska zrovna v době, kdy se svět vyrovnával s pandemií COVID-19.
2: Já jsem zažila Thajsko bez turistů. To myslím, že už nezažiju nikdy v životě. Pak jsme točili na Krabi, na té nejznámější pláži Rayleigh Beach, kde je prostě zaparkovaný většinou 80 lodí a ta pláž je tak narvaná, že si nemáte kam sednout. A já tam byla sama. Já jsem si dávala východy slunce, chodila jsem sama po pláži, pak jsem šla na snídaně a jeli jsme natáčet na ten ostrov. A to, že vlastně točíte u moře, je tam slunce, teplo, tak to prostě má takovou úplně jinou atmosféru, to natáčení. A i když jsme s Jirkou měli třeba nějaký 2-3 takový náročnější scény, jako myslím emočně vypjatější, tak s tou první jsem si potom nějak nedokázala poradit a furt se mi ze sebe nedokázala setřást. A u té druhé jsem si říkala, nic, já jdu do vody. A pak, jak jsem to dotočila a jsem šla do moře, tak to bylo takhle pryč. To úplně jako to byl lék. Takže vlastně jako natáčení u moře, ještě s těma lidma, se kterýma jsem tam byla, že jsme měli i thajský štáb, který byl neuvěřitelný, tak vlastně já to mám celý takhle, jo, pak jsem šla ještě ke slonům, udělala jsem si výlet, takže já těch bodů tam mám tolik, že na tohle natáčení opravdu nezapomenu.
3: Když pominu Našince, které jste vzala sebou jako štáb a dotknu se...
2: No já je nevzala, oni vzali mě.
3: Oni vzali vás, dobře. A vezmu Thajce jako takové. Pro mě vždycky na zahraniční dovolené bývá úlevné i to setkat se vlastně s jinou mentalitou. Bývá to takové osvobozující. Stačí tohleto člověk vnímat během toho krátkodobého pobytu to během natáčení?
2: No určitě, protože oni fakt fungují úplně jinak. Oni jsou tak tiší, že já vlastně ani nevím, že jsou u mě. Já vlastně si říkám s Jirkou text a oni tady si něco povídají, ale já je neslyším. Češi, když si povídají, tak řvou a to mě docela ruší na place. Ale oni ne, oni ševelej. Ta mentalita je fakt jiná. Já když jsem tam jela do Thajska, tak já jsem se fakt zjistila, jaká je jejich kultura, jaký jsou jejich společenský pravidla, jaká je jejich etiketa, což pro mě bylo nesmírně zajímavý. Tajcovi prostě nesmíte sáhnout na hlavu. To je obrovský ponížení. Vlastně proti Tajcovi bych neměla sedět takhle, protože tím, že mu mířím špičkou jako na něho, tak je to další urážka. Oni se nepodávají ruce. Za všechno vlastně dávají takový to svoje poděkování. A to jsou takový nejance, který mě strašně jako fascinovaly. A byla jsem ráda, že jsem u toho mohla být, že jsem to mohla takhle pozorovat.
3: Vy si vždycky připravíte ty informace dopředu. Vy odjíždíte připravena.
2: No jako jo, ale mám to i s dovolenou, že když jedu fakt jako do země, která má úplně odlišnou kulturu, tak si to vždycky jako vyhledám, protože já nechci okupovat jako turista. Já chci vplout a trošku jako nacucnout tu jejich kulturu, proto si ty informace dohledávám.
1: Tak to byly zážitky z natáčení od Jany Plotkové, od herečky, držitelky Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor, která právě včera oslavila své 45. Teď už se nám rozeběhla písnička, kterou zpívá Kylie Minogue a Shubby Solaki a je to poslední písnička dnešního dopoledne pod Ještědem. Po 12. hodině už se vám přihlásí Filip Majzl s písničkami na přání. No a já vám přeji hezký poslech. We'll be right back.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberecký kraj hledá budoucího dopravce pro vlaky z Liberce do Semil a Pardubic. V Novém Boru pokračuje odstraňování škod po úterních bouřkách. Fotbalisté Jablonce ve třetím předkole konferenční ligy vyzvou lotyšský celek RFS Riga a odpoledne bude převážně oblačno, místy se přidají přehánky, teploty dnes kolem 30 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezký den. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince roku 2029 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky. Kraj plánuje vybrat vítěze příští rok na jaře. Vozy, které poptává, by měly být hybridní, jak říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: U nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je, takže my požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky, a samozřejmě pokud přijedou k nám, tak je možné, že budou potřebovat i diesel.
2: Hybridní budou i rychlíky společnosti RegioJet, které vysoutěžilo ministerstvo dopravy. Od prosince 2029 by měly jezdit i v Libereckém kraji. V Novém Boru postupně odklízejí škody způsobené úterními večerními bouřkami. Všechna nadále nepřístupná místa jsou označená páskami. Poškozená je například krytina na kostele na Nebevzetí Panny Marie a na hasičské zbrojnici. Uzavřený je stále i lesní hřbitov. Kdy se otevře, zatím není jasné. Obřady podle mluvčího města Jiřího Lebiše omezené nebudou.
4: Vyčistíme jenom na tu úroveň a dovolíme tam jenom těm pozůstalým a těm, kteří se jdou zúčastňovat toho pohřebu, tam dovolíme nějaký omezený vstup, ale následně to zase zavřeme, protože jenom jako už vypročistíme ty nevěci, aby to na důstojný průběh obřadu nemělo vliv.
2: Přesnou výši škod zatím město nevyčíslilo. Občané se na radnici můžou obracet v případě, že utrpěli škodu v souvislosti s majetkem města. Skoro tři čtvrtiny Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas připravila společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Českou republiku koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4%, v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% méně, rozestavěných naopak o 50% víc. Podle statistiků za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se v loni stavilo málo. Sport. Jablonecké fotbalisty čeká pohárový duel s lotyšským RFS Riga. Utkání třetího předkola konferenční ligy rozehrají v 18 hodin. Trenér Luboš Kozel říká, co od soupeře očekává.
5: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče. Z těch situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů. Počasí.
2: Během odpoledne čekáme převážně oblačno, pršet by mělo jen místy a večer má oblačnost od západu částečně ubývat. Teploty se drží mezi 28 a 31 stupni, fouká slabý vítr západních směrů nebo jenom proměnlivý a biozátěž takto je stále vysoká na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci, v Kunratické ulici se u odbočky do Křivé ulice srazila dvě osobní auta. Policisté jsou u nehody a s opatrností tam projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné čtvrteční poledne, ano, další ryze letní, hlavně tedy víc než teplé, ale vlastně teprve dnes jsem si uvědomil, co je v takovém vedru nejhorší zážitek. Nevím, jak to tady máte vy, ale pro mě je jednoznačně vaření. To člověk může připravovat studenou mísu a totálně ho to zbourá a než kvůli o něčem, tedy nemluvě o něčem horším. A klidně můžete stát u spodáku polonahý jako Cicero. Já mám vždycky takový dojem, že ať vařím cokoliv, vždycky mi z toho vyjde vepřové ve vlastní šťávě. Tak ať se vám samozřejmě v kuchyni daří, dobře to zvládněte, pokud už máte hotovo, přeju dobrou chuť a také příjemný poslech s písničkami na přání. Filip Majsl a Český rozhlas Liberec vám přejí hezké poledne.

Krásné 6. srpnové poledne s Českým rozhlasem Liberec. On by ten dnešek vlastně klidně mohl být světovým dnem internetu, protože před 37 lety právě v tento den, 7 minut po půl 11. večer, odešel úplně první e-mail na světě. Ale světový den internetu není, ale naštěstí máme ten internet a vy ho samozřejmě můžete využít pro písničky na přání. Můžete vám napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz anebo nám jednoduše můžete zavolat na číslo 22 155 37 22. Já se na vaše přání moc těším a přeju hezký poslech.

Věra Špinarová, hej lásko, nečekej, no vy očividně nečekáte a intenzivně se zapojujete do písniček na přání, e-mailu už nám přišlo požehnaně a my začneme jedním narozeninovým. Asi mi moje přání nesplníte, stojí v prvním e-mailu, ale moc bych si přála pro svého tátu, když má dnes ty narozeniny, zahrát od kapely ZZ Top Viva Las Vegas. Je to moje poděkování, že je tak úžasný a přání všeho nejlepšího. Za písničku děkuje Jana z Liberce. No nemáte samozřejmě záč a nevidím důvod, proč bychom nezahráli.

0: Kolik plnovou jsou pohromadě? Skupina z amerického Texasu ZZ Top a jejich Viva Las Vegas, s tou jsme otevřeli tedy dnešní písničky na přání. Stavidla jsou už tady do kořán a komu budeme hrát teď? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe. Tak Filipe, bude to poděkování vám a všem vašim kolegům a kolegyním a vašim kolegům, všem rozhlasovým, vašim kolegům rozhlasovým, kde máte rozhlasy. A bylo by to pro všechny, co si necháme hrát. A bude to i pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami, aby se nám dobře vedlo a abyste si tam mohli, Filipe, trsnout. A máte tam určitě kolegu, který má rád dle toho interpreta.
0: No toho tady máme rádi. Všichni samozřejmě. Koneckonců já neznám osobně nikoho, kdo by ho neměl rád. Tak já písničku zahraju, pochopil jsem, že to zřejmě bude to překvapení. Takže písnička je připravená. Vám, paní Jarko, přeju krásný den a zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Taky děkuju moc. Naslyšenou, Filipe.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

To byl, dá se říct, Tarzan z Irska. Irská kapela Baltimora a jejich Tarzan Boy, díky kterému jsme se nostalgicky vrátili do roku 1985. Ale jsme zase zpátky v aktuálních písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec a do nich napsal pan Petr. Ve svém e-mailu píše: přál bych si zahrát písničku Slečna Sen od Nadí Urbánkové a posílám jí své Klárce.

Naďa Urbánková s výraznou dopomocí Karla Kahovce a Slečna Sen. Máme minutu před půl jednou. My samozřejmě pokračujeme dál v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Sylvie. Dnes má 54. narozeniny britská zpěvačka Jerry Halliwell Horner, známá jako zeska Ginger Spice ze skupiny Spice Girls, tak něco od Spice Girls a nebo od Jerry Halliwell solo. Jak chcete, a písničku posílá paní Sylvie Oldřiškám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Já jsem si tedy vzpomněl na jeden velký letní hit Jerry Halliwell, tedy letní, on vyšel 1. ledna 1999, ale má tu správnou letní atmosféru a myslím, že k dnešku se víc než hodí. Tak tedy Jerry Halliwell, Michiko Latino.

Českém rozhlase Liberec k tanci a poslechu Jerry Halliwell, Michiko Latino. Mezitím jsme se dostali do druhé poloviny písniček na přání, protože už máme 2 minuty po 1:30 a pokračujeme dál. Je tu e-mail od paní Hany, která poprosila o písničku Čekám na signál. Paní Hana napsala z práce, tak přeju, ať se daří v práci, ať to rychle utíká. Písnička je tady.

Skupina Lightwork a Čekám na signál. Takhle kapela sice už neexistuje, ale Vojtěch Dych samozřejmě dál koncertuje a konec konců nedávno v dubnu letošního roku jste si ho mohli užít v Liberci. No a my jdeme pokračovat dál v písničkách na přání. Tentokrát nám napsala paní Jiřina z Jablonce a chtěla by nechat zahrát písničku pro svého syna a také pro sebe, ovšem pro syna k narozeninám Valdemar Matuška, Když jdou na mužskýho léta.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme se na chvíli vrátili do roku 1984, Prince Purple Rain. Musím přiznat, že tuhle písničku jsem do vysílání Českého rozhlasu Liberec tak trochu vpašoval, ale to jenom proto, abych vám mohl připomenout, že Prince svoje průlomové album Purple Rain, ze kterého pochází i tahle písnička, vydal právě 6. srpna, což znamená, že dnes má narozeniny. Tak jsme si trochu zavzpomínali a jak to tak vypadá, vzpomínat budeme i dál s další hudbou, kterou tentokrát vybíral kdo? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Barbora z Frýdlantu. Já bych chtěla poslat písničku vám do studia a hlavně pro naši babičku. Ta má dneska zase o operaci očí. Tak, babičko Maruško, tady máš písničku za tvoji statečnost.
0: No tak to samozřejmě slyšíme rádi, doufám, že dobře všechno dopadlo.
1: Dobře, dobře.
0: Tak to jsou samé dobré zprávy. Jen tak dál. Já děkuji za zavolání, písnička už tady letí, vy se mějte krásně a zase někdy příště taky, se budu taky. Těšit.
1: Mějte se, naschledanou.
0: Naslyšenou.

Vzpomínky zůstanou. No, my jsme se s touto písničkou také vrátili o dobré čtvrtstoletí zpátky. Skupina Holky a jejich nahrávka, která nás doprovodila až ke 12. hodině a 49. minutě. A teď tady máme také první SMS zprávu dnešního odpoledne. Napsal pan Jiří a stručně a jasně vyjádřil přání, že chce slyšet Boba Segera, All Time Rock and Roll.

Old time rock and roll, řekl bych trochu výživného až plnotučného rock and rollu od Boba Sedgera ve 12:53. Mezitím nám dorazilo ještě jedno přání do Českého rozhlasu Liberec. Napsala paní Lenka, že by si ráda poslechla pro radost Věru Martinovou a Toulavý džíny. Písnička už se rozjíždí a mezitím se s vámi rozloučíme. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. naslyšenou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Město Nový Bor rozmístilo kontejnery na bioodpad po úterní bouřce. V Semilech je nové hřiště s balančními prvky. Převážně oblačeno, místy přeháňky nebo bouřky a teploty kolem 30 stupňů. Takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíc žadatelů, většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji změna pravidel dopadla na některé důchodce, jak upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
2: Organizace Charita Česká republika upozorňuje na to, že z podpory vypadly i některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery pro větve a další bioodpad, který vznikl po úterní silné bouřce. Radnice o tom informovala na svých webových stránkách. Do kontejnerů můžou lidé odkládat pouze tento druh odpadu. Nepatří tam komunální odpad ani stavební suť. Bouřka v Novém Boru polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Kvůli riziku pádu stromů zůstává zatím uzavřený novoborský lesní hřbitov. Děti v Semilech mají na sídlišti Jižní Lučník k dispozici nové hřiště. Jsou tam balanční prvky a překážky pro zlepšení motoriky. Hřiště má přírodní charakter, nahradilo několik prolezaček, které už neodpovídaly bezpečnostním ani hygienickým předpisům, pokračuje vedoucí odboru investic a rozvoje města Vladimír Bělonohý.
5: Spíš specializuje na takový ten pohyb těch dětí, nejenom běžný točení, houpání, ale aby tam byla i nějaká balance, nějaké zapojování fyzičky i svalstva.
2: V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. Včera se u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok. Ministr vnitra řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí.
3: Počasí.
2: Je a bude převážně oblačno, přeháňky nebo bouřky, čekáme dnes jen místy a teploty jsou mezi 28 a 31 stupni Celsia. Vítr fouká slabý, západních směrů nebo proměnlivý a biozátěž, ta je stále na stupni číslo 3, tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v České Lípě na okružní křižovatce pod nemocnicí, na té spodnější, na silnici číslo 262. Teď zasahují záchranáři u nehody motocyklu a na vozovku také unikly provozní kapaliny. Pokud je to možné, zkuste to obět před Starou Lípu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Do Alex a hosta dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka a aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, a takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy vy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března, tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka.

0: představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co totiž, se potom odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě potom to účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat, jo. Musí několikrát padnout dole, prostě tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, ale třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám a já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tady byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Mm-hmm. Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme
1: zcela
0: tak určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano,
0: jeden
1: jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpět, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je, 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla, to si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: Hmm, a přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít, vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase takový pořad, byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když
1: ale
0: si zase... to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: tak už se nehraje, ano. Tak
0: a to vás nezahltí.
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Seniora, kterého rodina od pondělí pohřešovala, se podařilo najít, je v pořádku. Stavbaři začali pokládat nosníky pro nový most v Londýnské ulici v Liberci. Kraj začal s přípravami zapsání hotelu a vysílače ještě na seznam UNESCO. A zítra čekáme slunečno a mírné ochlazení. Teploty zůstanou pod 30 stupni. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Policisté odvolali pátrání po 85-letém muže z České Lípy. Pohřešovaný byl od pondělí, kdy odešel na procházku, ze které se nevrátil domů. Muž je v pořádku, i když je vyčerpaný. Jak policie uvedla na síti X, dnes předpolednem zavolala na linku 158 žena, která na něj upozornila. Policie děkuje veřejnosti za pomoc při pátrání. Stavební firma dnes v Liberecké Londýnské ulici osazuje celkem 8 30-metrových mostních nosníků. Každý z nich váží necelých 29 tun. Budou tvořit základní konstrukci nového mostu přes Lužickou Nisu. Most je atypický svým skosením. Osazování nosníků je proto podle stavbařů náročné. Stavba mostu by měla pokračovat minimálně do začátku zimy, jak říká stavby vedoucí Jaroslav Hron z firmy Eurovia.
2: Dojde ještě k spřažení betonovou deskou, takže teď bude následovat bednění té desky a montáž armatury, následně betonáž, což je asi hlavní práce na tom mostě. Smluvní termín nám vychází do půlky ledna, nicméně budeme se samozřejmě snažit tady nebejt už v tom zimním období.
1: Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. Mělo by ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Pokračuje hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
1: Zápisem ještě jdou na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Květy Vinklátové může proces trvat několik let. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena a její dvouletá dcera. Zraněných bylo zhruba 40 lidí. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech.
0: Počasí.
1: V noci bude nejdřív polojasno až oblačno, na Semilsku mohou doznívat přehánky nebo bouřky, od západu se ale postupně vyjasní a teploty poklesnou mezi 17 a 14 stupňů. Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne jen přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rokytnici nad Jizerou je teď neprůjezdná silnice třetí třídy vedoucí podél železniční trati. Hasiči tam odklízí spadlý strom, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a pohodové čtvrteční odpoledne, tu pohodu a dobrou náladu tady mimo jiné budou rozdávat předškoláci. V dětské anketě budou v závěru hodiny hovořit o zvěrokruhu. Při té příležitosti bych mohl zmínit, že se nacházíme ve znamení lva a já jsem pro lvy našel aktuální horoskop a tam se píše, dnes se budete potit. Ten samý horoskop samozřejmě platí i pro zbylých 11 znamení zvěrokruhu. No vidíte, ale pak, že horoskopy nefungují. Ale k horoskopům a zvěrokruhům se teprve propracujeme. Nejprve se podíváme do Semel, kde dokončili stavbu nového pump tracku místo bývalého koupaliště. O tom bude mluvit za pár minut kolegyně Hana Tománková. Pak se zastavíme v Krkonoších, kde se toto léto setkali české děti žijící v zahraničí. No a zámecké léto nás provede Šluknovem. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Michal Tučný vás společně se Zdeňkem Rytířem a nestárnoucí písničkou vzali na kosmický vandr v Českém rozhlase Liberec. Já vás společně s Johanou Tománkou vezmu do Semil. Cyklisté a koloběžkáři můžou v Semilech využívat nový pumptrack. Jsou na něm 3 úrovně obtížnosti. Zvolněné plochy a překážky jsou z asfaltu pro větší pohodlí a bezpečí. A sportoviště vzniklo v areálu bývalého koupaliště. Podle vedení města byla po podobném místě mezi mladými lidmi velká poptávka.
1: My jsme teda se teďka vrátili jakoby z dovolený, tak jsme se už těšili, až to bude hotový, takže hnedka při první příležitosti jsme to tady chtěli vyzkoušet. Má to takový, řekl bych, 3 obtížnosti, tady ta první část je pro ty nejmenší, ta prostřední taky středně zkušený a ta zadní část, tam už se vyřádí i ty zkušený bajkeři.
2: Jakub Menšík, a co ty, užíváš si to?
3: Jo, hodně.
2: Tento pump track je otevřený několik dní a už ho hojně využívají cyklisté. Je poměrně veliký a celý vyasfaltovaný. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje a investic Vladimír Bělonohý.
4: Jako každý pump track má určitě svá nějaká specifika, možnosti. Jsou tady samozřejmě klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují jako pro možnosti skoků. Si myslím, že to zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
2: Hřiště se nachází v areálu bývalého koupaliště, které je zavřené od roku 1998, jak dodává nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
5: Areál stále chátral. Zároveň byla velká poptávka pro nějakém vyžití pro mládež. Máme spoustu hřišť pro malé děti, ale pro takovou tu střední generaci tady nějaké vyžití chybělo.
2: Kvůli vysoké poptávce po nějakém prostoru pro trávení volného času náctiletých bude mít tento projekt i další etapy. Přímo v

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Říkala

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Skupina Kryštof v Českém rozhlase Liberec. Do nebe se propadám, no tak dřív se říkalo, ať se propadnu do západního Německa. Některým lidem se to i splnilo a jejich děti mimo jiné tedy teď jezdí do tábora v Česku. Němčina, italština, čínština, všechny tyto jazyky je možné slyšet ve Velké úpě v Krkonoších, kde se koná už 5. mezinárodní setkání dětí z 16 zemí z celého světa. Žijí mimo Českou republiku, protože jejich rodiče nebo jeden z nich jsou cizinci a tábor připravuje spolek Krajánek ve světě i kvůli tomu, aby napomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po 5. a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po 3. a jsem z Dánska.
3: Já jsem Rej, já jsem už tady po 3. a já jsem z Číny.
4: Dobrou útro, měne tu, kam mi se dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
5: Anička přijela do Krkonoš z Dánska. Jaký je rozdíl mezi dánskou krajinou a touto krajinou?
2: Nejsou tam vůbec hory. Nejvyšší bod má tak 175 metrů nad mořem. To je fakt placka.
5: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
6: Podle toho, co nám udělá ten obliček, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
7: No, zatleskejte jim. Tak.
6: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota.
5: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
6: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snažší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
8: No, nebo tam se najdu, paní.
5: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí. Terka?
9: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
10: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo třeba přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
5: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
11: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: František Nedvěd a Frankie Louhán. Já myslím, že není moc táborových ohňů, kde by letos v létě tahle písnička nezazněla. My se ale od táborových ohňů přesuneme ke šlechtickým sídlům. My vám každý den v našem vysílání letos o prázdninách, stejně jako loni, nabízíme návštěvu jednoho z nich. A kromě toho samozřejmě každé dopoledne soutěžíte. Pozor, zítra vás s kolegou Pavlem Kudrnou čeká velké týdenní soutěžní finále. Ale teď už je čas pro dnešní návštěvu a proto už předávám slovo našemu tradičnímu zámeckému průvodci.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou. Pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku, jako tady vlastně měli s koupelnou.
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou. Je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.
5: No tak pus.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pro tu správnou pohodu čtvrtečního odpoledne nesmrtelná písnička Erika Kermana All By Myself. Jinak dnes máme 6. srpna, pokud se zajímáte o astrologii, pak asi víte, že jsme v 5. znamení zvěrokruhu, které patří lvům. Těch znamení je dohromady 12, i když podle některých 13. Tím 13. znamením je Hadonoš, což je velké souhvězdí nebeského rovníku. Teď už ale o tomto tématu budou mluvit děti a Tereza Brázdová.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím, to je takový fakt opravdu dětský objezdový a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co je souhvězdí?
2: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím, stál.
3: Když se něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si chceš.
2: Já vím. A paní učitelka, a já jsem si pčela hvězdičky, sedíčko z diamantů.

0: sypsám oblek a pistol, která není doopravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila to nejhezčí a nejhezčí přání, a to je milování.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Pohřešovaného seniora z České Lípy se policii podařilo najít. V Semilech mohou cyklisté využívat nový pump track. A poslední pracovní den tohoto týdne bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Lidem by 10. srpna měla na účty přijít první výplata superdávky, pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíce žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobíraly už dříve. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, uvedl to mluvčí ministerstva práce. Neziskové organizace ještě upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Policie odvolala pátrání po 85-letém seniorovi z České Lípy. Muže se dnes podařilo najít. V pondělí odešel z domova a neozýval se. Rodina měla obavy o jeho zdraví. Pokračuje mluvčí policie Ivana Baláková.
6: Muž je v pořádku, i když vyčerpaný a v současné době v péči lékařů. Dnes předpoledne na něj upozornila na lince 158 svědkyně. Děkujeme médiím i občanům za spolupráci.
5: V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté na něm najdou vyasfaltované křivky, oblouky a další překážky. Je v areálu bývalého koupaliště a jsou tam tři úrovně obtížnosti. Popisuje je vedoucí odboru rozvoje a investic města Vladimír Bělonohý.
7: Klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují pro možnosti skoků. To zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
5: V dalších etapách rekonstrukce přibude také skatepark přímo ve vaně, bazénu a inline dráha. Nákaza žloutenkou typu A se v České republice šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ nebyl v Karlovarském a Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování.
4: Počasí.
5: V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů a bude nejdřív polojasno až oblačno. Na Semilsku ještě mohou doznívat přehánky nebo bouřky. Obloha se postupně bude od západu vyjasňovat. Zítra tak čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty 24 až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Pozor, dejte na silnici 3. třídy z Horní Světlé ke křižovatce se silnicí 1/9 nad Svorem. Stojí tam porouchané osobní auto a můžete se i zdržet. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A s Českým rozhlasem Liberec také krásné čtvrteční odpoledne. Přede mnou tady teď leží otázka doslova do písmene na papíře. Rozpálený beton nebo zelená fasáda? To je gordický úzel, který je poměrně snadné rozseknout. Podle vědců může i obyčejná rostlina jako přísavník výrazně ochladit naše domy. Jak zelené střechy a fasády zpříjemňují život v rozpálených městech, o tom budeme mluvit už za pár minut. Pak si dopřejeme také pár zápisků z deníků důchodkyně. Čím víc se ten důchod blíží, tak já vnímám důchodce jako člověka, který přenáší peníze ze správy sociálního zabezpečení do lékárny, ale na to si ještě chvíli počkám. A pak nás také čeká pořad, co je nového, a my vám nabídneme pár tipů na zábavu a na výlety v Osečné. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Krátký, ale příjemný návrat do roku 1982 s nestárnoucí písničkou Hany Zagorové Biograf Láska. Mimochodem do biografu celkem unikátního vás pozve po 17. hodině regionální stopař, ale všeho do času. Teď tady máme pro vás pár tipů, jak vzdorovat horkým letním dnům. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice a odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z VUT a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit a nebo zvýšit jejich účinnost, od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50.
4: Ať už zelené fasády či střechy,

0: představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
1: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
2: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčíříka potřeba hledat daleko.
1: Teď jsem se byl podívat v Seeštat u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
2: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací.

0: deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Loučení. Mě osobně voní smutnou nostalgií, někdy i zoufalstvím a neštěstím. To podle toho, co či koho ztrácíme a jak velký prostor v našem životě zaujímal. A faktem je, že čím jsme starší, tím častěji se s něčím či někým loučíme, že to někdy bývá akutně bolestné i chronicky problematické, nebo volná místa se těžce zaplňují něčím či někým novým a někdy to prostě nejde vůbec. I já dnes chodím po svém rodném městě a sčítám, koho už nikdy nepotkám a co z kulis mého mládí najdu už jen na dobových fotografiích. Jenže i ten počáteční smutek, jak mě poučil život i má dávno nepřítomná babička, může mít i pozitivní vývoj a že záleží na nás samotných, co s ním ve své duši uděláme. Můžeme se samozřejmě dlouho nešťastně trápit a sebe litovat, nebo si vše naopak přetvořit do pocitu vděčnosti, že to vůbec bylo, že to obohatilo náš život, a s pokorou jít smysluplně dál pro sebe i pro ty kolem, co nás ve svém životě třeba ještě potřebují. Jakože dokud jsme tady, máme si to užít a to, co do nás jiní vložili, předávat ještě chvíli dál. Moje babička ovdověla čtvrt roku předtím, než jsem se narodila a až dnes čím dál víc chápu, jak i kvůli mně přetavila svou bolest jakoby do lásky věčné, co mi i za dědečka předávala dál. Díky ní mi zůstal úžasně hřejivý pocit, že ho znám a že byl vždycky i on se mnou. A vlastně vytvořila jakési pozitivní loučení, díky čemuž i nepřítomný děda patřil do mého života. Nikdy, aspoň přede mnou, neplakala a dál si v duchu žila s ním a tou jejich celoživotní láskou. Odmala jsem věděla, že tyhle pampelišky měl děda moc rád, že pod tím velkým stromem si dali s babičkou první pusu, že miloval tuhle písničku a že by měl určitě velikou radost z obrázku, co jsem právě nakreslila, že mu nejvíc chutnaly makové buchty a že každému, kdo byl i v širší rodině v nouzi, vždycky pomohl. Přiznávám, že mi pak při vlastních ztrátách nejbližších právě vzpomínka na ni vždy nejvíc pomáhala. A dnes, když se dívám na fotky těch, co už odešli, tak si tiše říkám díky. Díky, že jste mě milovali a vlastně v duchu jste pořád se mnou. Jo, těžké téma, ale nakonec i to loučení může být smířlivě pozitivní. Časem, když se k němu postavíme s pokorou a vděčností. Hezké vzpomínání na ty, co jste milovali a kteří už tady nejsou, vám k nedělnímu rozjímání přeje z Českého rozhlasu Liberec Vladimíra Hamalová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Karlem Gottem jsme v Českém rozhlase Liberec navštívili Vltavu. My vám teď pár tipů na výlet, případně i na nějakou tu zajímavou kulturní akci dáme, ovšem na Vltavě to nebude. My budeme poměrně nedaleko Liberce, míříme totiž do Osečné a na telefonu už je s námi Martina Bertáková z Turistického informačního centra Udraka Osečná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já jsem si Osečnou tak trochu v úzovkách prolustroval a zjistil jsem, že tam je strašná spousta míst, kam člověk může vyrazit. Tak kam tak s oblibou lidi posíláte?
1: Tak pokud bych měla doporučit několik míst, určitě bych zmínila prameny Poušnice, které patří mezi nejznámější přírodní zajímavosti v našem regionu. Také bych zmínila určitě křížovou cestu na Kotelském vrchu z kapli Božího hrobu. A také za návštěvu určitě stojí nedaleká obec Kotel, kde se nachází tisíciletá kotelská lípa a čertová zeď. Také bych milovníkům cyklistiky doporučila cyklomagistrálu Poušnice.
0: No předpokládám, že vy Osečnou a okolí máte, tak říkajíc, proběhnuté. Co je taková vaše srdeční záležitost?
1: Tak určitě ty prameny Poušnice. Přece jenom prameniště je takový jako nejvíc zajímavý určitě. A potom tisíciletá kotelská lípa. To je opravdu nezapomenutelný zážitek vidět.
0: Moc krát děkujeme za tipy. No a jestli pak se v Osečné a okolí teď koná nějaká zajímavá akce, která rozhodně stojí za vidění, za slyšení?
1: Tak ráda bych všechny posluchače pozvala na oslavu 450 let od povýšení Osečné na město, která se uskuteční v sobotu 26. září. A bude připravený program přímo na náměstí a jeho součástí bude také rekonstrukce historických událostí, která připomene významné okamžiky z historie našeho města.
0: No je to sice trochu dál až v září, ale rozhodně to stojí za to. 450. narozeniny, to se neslaví každý den. Mimochodem máme za sebou první prázdninový měsíc, tak už se možná dá trochu bilancovat. Máte představu o tom, jak jste na tom byli s návštěvností, jestli třeba ten letošní rok, letošní červenec, byl, řekněme, nahuštěnější než ten loňský?
1: Řekla bych, že letošní sezóna je zatím velmi vydařená. Do našeho infocentra přichází hodně návštěvníků z celé České republiky, ale i ze zahraničí, nejčastěji teda z Německa, Polska nebo Nizozemska.
0: Tak to rádi slyšíme a přejeme, ať se i zbytek léta podaří minimálně stejně. Já vám moc krát děkuji za váš čas i za vaše tipy. Přeju krásné léto a budu se těšit zase příště. Naslyšenou. Naším hostem na telefonu byla Martina Bartáková z Turistického informačního centra Udraka v Osečné.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

To čtvrteční odpoledne nám zpříjemnila kapela Smokey, už se nám pomalu blíží 16. hodina, tak já ještě v rychlosti doplním jednu důležitou informaci pro obyvatele Jilemnice. Zítra, tedy 7. srpna, bude místní sběrný dvůr z technických důvodů uzavřený. Pokud mi nevěříte, podívejte se na web města Jilemnice a tam určitě najdete i další podrobnosti a další informace. Já vám přeju s Českým rozhlasem Liberec hezký poslech.

0: atmosféru letní bouře k nám 8 minut před 16. hodinou přiblížila Věra Martinová. Není úplně vyloučené, že se v nejbližších hodinách, případně dnech nějakých těch letních bouřek dočkáme. Možná vám o tom řekne víc Hana Hauptfoglová ve zprávách úderem 16. hodiny, ale co se dá říct s jistotou je, že po 16. hodině se budeme královsky bavit. Čeká nás další humoriáda. Tentokrát vám budou dělat průvodce Pavel Kučera a herec Otakar Brousek. Fred Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále příjemné čtvrteční odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu. V novém boru pokračuje odstraňování škod po úterních bouřkách. V Jablonci nad Nisou začala bižuterní přehlídka Křehká krása. A zítra čekáme slunečno a mírné ochlazení. Teploty zůstanou pod 30 stupni. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přináší dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. V novém boru postupně odklízejí škody způsobené úterními večerními bouřkami. Všechna nadále nepřístupná místa jsou označená páskami. Poškozená je například krytina na kostele Na Nebevzatí Panny Marie a na hasičské zbrojnici. Uzavřený je stále i lesní hřbitov. Kdy se otevře, zatím není jasné. Obřady ale podle mluvčího města Jiřího Lebiše omezené nebudou.
2: Vyčistíme jenom na tu úroveň a dovolíme tam jenom těm pozůstalým a těm, kteří se jdou zúčastnit toho pohřebu, tam dovolíme nějaký omezený vstup, ale následně to zase zavřeme, protože jenom jako kdyby pročistíme ty nevěci, aby to na důstojný průběh obřadu nemělo vliv.
1: Přesnou výši škod zatím město nevyčíslilo. Občané se na novoborskou radnici můžou obracet v případě, že utrpěli škodu v souvislosti s majetkem města. Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představuje na bižuterní přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Lidé ji mohou navštívit v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy, teď je trend opačný, jak říká místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
3: V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady osvistovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
1: A součástí programu jsou podle pořadatelů i koncerty a módní přehlídky. Ukrajinské letadlo, u kterého na letiště v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádějí veřejnoprávní rozhlas NDR a VDR i list Süddeutsche Zeitung. Úřady informace dosud nepotvrdily. Německá policie mezi tím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Šlo zřejmě také o bezpilotní letoun. Počasí. V noci bude nejdřív polojasno až oblačno, na Semilsku mohou doznívat přehánky nebo bouřky, od západu se ale postupně vyjasní. Teploty poklesnou mezi 17 a 14 stupňů, pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Liberci na Letné, na výjezdu z okružní křižovatky ve směru na Globus a na výpadovku ve směru na Chrastavu se srazila dvě osobní auta. Policisté jsou u nehody, v místě je taky silný provoz, pokud můžete, zvažte cestu přes Stráž nad Nisou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co jste z toho zdrudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda. S
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
5: Pěkné odpoledne přeji.
4: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
6: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takovej fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45
0: let.
1: Tak to jsme
0: ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: je
0: to přirozeně,
1: příroda.
0: Že ano. Ne, nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to... čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano.
0: Tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní, no a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice, naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbilo nějak, ta jedna z nich. Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, Žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma Žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. A já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou. Jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, mějte, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tanta Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme, ano, kdo děkujeme. Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Vám. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
7: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale já bych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle.

0: Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
1: Cestuju pořád.
0: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
2: Nashledanou.
0: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
2: Máme to zapsané.
0: A kdo volá?
3: Petr ze Štětí.
0: Dobře, Petře.
2: Zdravíme do Štětí.
0: Mějte se, dobré odpoledne, haló, haló.
4: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
2: Ano.
4: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
0: No tak to je taky řešení.
2: To je ale perfektní řešení.
0: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
0: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
2: Nepil,

0: se narodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane? Přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici mladšího bráchy.
3: Ano. Jak moje sestra Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk a já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ti z Jojo Bandu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaný, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší, než tou
3: no, segrou, právě tamhle se
2: někde pubertální. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Knepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek. Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
2: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane
3: Dobrý
2: Brousku.
3: Den.
2: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
3: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena Zrace a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
3: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
3: Pro anekdoty.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
3: My to slyšíme,
1: my
3: že
1: víme,
3: nás
1: že tam
3: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin z Hrňavska. Mhm. Dejte prosím vás Bečko.
1: Bečko, anekdoty.
3: Bečko,
1: tak zdravíme,
3: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
3: Ano.
1: No, tuž dáme.
3: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
11: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slzel z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku, ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
3: no,
1: teď.
3: Perfektně.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
3: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
3: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlasi.
3: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
3: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
3: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
3: Je, s Vaškem.
1: S
3: no jo,
1: Vašem, no,
3: tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
3: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B. Číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on... Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odyssea. Tak teď vyšla Odyssea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní... O odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No ale vážná. Vrátíme se k té Odyse, ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyse.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný.
3: Přesně. Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Kroubel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý taky. Den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky taky. Šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
6: Mája, moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
7: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka pokloní po filce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojá: bohužel, jenom desítku. A tak mi říká desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pově: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, jde si sednout vedle. Ten první se rozčílí a přijde k němu a podá: já, ty jsi si ze mne dělat srandu? A on povídá: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost, a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždím má kohouta a pod druhým paždím má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriada.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se leda co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop, art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Stavbaři začali pokládat nosníky pro nový most v Liberecké Londýnské ulici. Hygienici kvůli sinicím nadále nedoporučují koupání v Hamerském jezeře. A poslední pracovní den tohoto týdne bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji změna pravidel dopadla na některé důchodce, jak upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: A organizace Charita Česká republika upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Stavební firma v Liberecké Londýnské ulici osazuje celkem 8 30-metrových mostních nosníků. Každý z nich váží necelých 29 tun. Budou tvořit základní konstrukci nového mostu přes Lužickou Nisu. Most je atypický svým skosením a osazování nosníků je proto podle stavbařů náročné. Stavba mostu by měla pokračovat minimálně do začátku zimy, jak říká stavbevedoucí Jaroslav Hron z firmy Eurovia.
3: Dojde ještě k spřažení betonovou deskou, takže teď bude následovat bednění té desky a montáž armatury, následně betonáž, což je asi hlavní práce na tom mostě. Smluvní termín nám vychází do půlky ledna, nicméně budeme se samozřejmě snažit tady nebejt už v tom zimním období.
0: Podle posledních údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci není stále ke koupání vhodná voda v Hamerském jezeře. Kvůli zvýšenému výskytu sinic zůstává toto přírodní koupaliště na 4. z 5 stupňů hodnocení. Hygienici tam koupání důrazně nedoporučují. Na 3. stupni je kvůli sinicím voda v Máchově jezeře, tam není koupání vhodné pro děti, alergiky ani těhotné ženy. Na 2. stupni jsou kvůli snížené průhlednosti rybníky v Sedmi horkách, v Českém ráji, v Zákupech a v Dubé Nedamově. Kvalita vody v ostatních přírodních koupalištích v Libereckém kraji je podle hygieniků výborná. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněny všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma torzo budovy rozebírat téměř 100-tunovým bagrem s hydraulickými nůžkami, a to od nejvyšších pater směrem dolů.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů a bude nejdřív polojasno až oblačno. Na Semilsku ještě mohou doznívat přehánky nebo bouřky. Obloha se postupně bude od západu vyjasňovat. Zítra tak čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně polojasno a teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Neprůjezdná je teď silnice 3. třídy mezi Košťálovem a Stružincem. U obce Pohoří svadl na vozovku strom a narazil do něj autobus. Na místě nehody zasahují záchranáři. Jeďte, pokud je to možné, po silnici číslo 286 přes Lomnici nad Popelkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Hezké čtvrteční odpoledne 6. srpna, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. V Semilech dokončili stavbu nového pump tracku na místě bývalého koupaliště a před 122 lety byla podána žádost o pozemky na vznik zoologické zahrady v Liberci. To jsou jenom některá témata, která jsme pro vás vybrali z našeho dnešního vysílání, a k tomu se živě spojíme s regionálním stopařem, který nás pozve na Martinické nádraží, kde začíná dvoudenní projekce filmů pro děti i dospělé, a to i s využitím speciálně upraveného kinovagónu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Policie odvolala pátrání po 85-letém seniorovi z České Lípy. Muže se dnes podařilo najít. Na linku 158 se ozvala žena, která ho zahlédla.
2: Muž je v pořádku, i když vyčerpaný a v současné době v péči lékařů. Děkujeme médiím i občanům za spolupráci.
1: To uvedla mluvčí policie Ivana Baláková. Senior v pondělí odešel z domova a neozýval se. Rodina měla obavy o jeho zdraví. Liberecký kraj začal s přípravou zápisu hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Podklady pro zápis bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina a my další podrobnosti přidáme krátce po 17:30. Ceny benzínu v našem kraji od minulého týdne mírně poklesly, nafta dál zdražuje. Přesto je u nás benzín dražší než je celostátní průměr a nafta je u nás jedna z nejlevnějších. V rámci kraje platí za pohonné hmoty nejméně řidiči na Semilsku, benzín je nejdražší na Jablonecku a nafta na Liberecku. Kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Vozy, které poptává, by měly být hybridní. Proč, popisuje náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
3: U nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je. Pokud přijedou k nám, tak je možné, že budou potřebovat i diesel.
1: Zájemci mohou posílat nabídky během září. A město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery pro větve a další bioodpad, který vznikl po úterní silné bouřce. Bouřka ve městě polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Kvůli riziku pádu stromů zůstává zatím uzavřený novoborský lesní hřbitov.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Po poměrně hezkém dni momentálně v Libereckém kraji to počasí vypadá všelijak. Jak bude vypadat dál, to už popíše Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak bude v večer, v noci a ráno?
2: Tak v počátku ještě poměrně hodně oblačnosti, ještě můžou doznívat nějaké ty přehánky, ty se v podstatě během odpoledne tvořily někde v oblasti jižně od Liberce s postupem k Jizerským horám, tak tam i teď možná nějaká ta přehánka aktuálně se nachází a se tady ještě v těch dalších hodinách mohlo něco vyskytnout. No a teploty teď máme mezi 27 a 31 stupni, na horách potom okolo 22 a fouká slabší vítr od severozápadu.
1: Poslední pracovní den týdne by určitě člověk rád přivítal za doprovodu hezkého počasí. Co můžeme očekávat zítra?
2: Tak během noci se bude postupně vyjasňovat, takže ráno to bude většinou skoro jasno nebo jasno. On i celý ten den bude poměrně slunečný, jenom odpoledne přechodně nějaká ta kupověká oblačnost. No a teploty zítra něco chladnější, ochladí se, ty teploty budou příjemnější. Čekáme maxima mezi 24 a 27 stupni, na horách potom mezi 20 a 23 a bude foukat slabší vítr severních směrů.
1: Já to vnímám jako dobrou zprávu. Mockrát vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Předpověď počasí nám nabídla Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a za malou chvíli se vypravíme na Ještěd.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Goodbye, tak se před malou chvílí tak trochu srdcerivně rozloučili rybičky 48 a Marek Ztracený. My naopak vřele vítáme našeho regionálního stopaře. Na vlakové nádraží v Martinicích v Krkonoších se v těchto dnech nemíří jen za železnicí, ale i pohyblivými obrázky. Láká lidi festival na peroně a na dvoudenní promítání naváže o víkendu parní vlak do Rokytnice nad Jizerou a podrobnosti zjišťuje přímo na místě regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Martinic v Krkonoších, z jedinečné železniční stanice, která má historické vybavení, ale že i normální vlakovou dopravu. Ostatně po 17. hodině odsud vyrazily 3 vlaky na 3 různé směry. Ale já jsem tady kvůli mimořádným akcím, které se tady konají, a na ty nadcházející dny jich je hned několik. Ta první je vlastně festival na peróně, promítání nejenom na peróně, ale také v vlaku, jestli se tak dá říct. No to už se zeptám Petra Pěničky ze Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších za pořadatele vlastně těch z těch krásných akcí. My jsme ve vlaku legionářů, je to tak?
3: Je to tak, k nám přijel legiovlak, pořadí už po třetí ve své historii a my jsme ho zařadili vlastně do programu festivalu na peroně, který navazuje na promítání biografu Peron, které jsme zahájili letos v květnu. A protože legionáři mají ve svém vlaku kinovagon, tak jsme v kinovagóně a první dvě promítání dětských filmů a historických filmů o železnici se právě dějou zde v kulisách toho vagónu.
2: Promítacího vagónu. Vy jste vlastně hned od začátku tedy velkým festivalem, protože máte hned dvě scény. Večer se bude promítat celovečerní film?
3: Ano, večer se bude promítat velice příhodné brutální vedro. To bude skutečně brutální, tak jak je venku. U nás to je zvykem, protože když se promítá jízda, tak je také vedro. Když se promítá náš první film na peroně Kalamita, tak byla zase naopak zima v Péřovkách, jsme u toho seděli, takže 4D efekt je u nás zaručen.
2: My teďka tady sledujeme filmy dokumentární vesměs se železniční tematikou, ale promítat se bude i zítra. A nejenom v tomto duchu, promítat se bude i pro děti.
3: Ano, pro děti máme připravené opět kino ozvěny Anifilmu, což je festival animovaného filmu. My spolupracujeme na tomto projektu s Rekinem, což je také spolek, který se právě zabývá jako reinkarnací zaniklých biografů, anebo naopak vzniku biografů na neobvyklých místech, jako je třeba nádraží například.
2: No a aby toho nebylo málo, promítání doplní ještě parní lokomotiva 7. a tedy druhý krkonošský parní víkend, sobota, neděle.
3: Je to tak, tento týden je opravdu pestrý, takže kromě festivalu na peroně, zastavení legiovlaku, který je otevřen od pátka do neděle, tak ještě v sobotu přijíždí parní vlak, respektive přijíždí v pátek. Můžete se svést už z Turnova jako veřejným vlakem, to bych doporučoval, je to nesmírně zajímavý zážitek jet z Českého ráje do Krkonoš parní vlakem. Jízdní řád si najděte na našich stránkách anebo přímo v jízdním řádu Českých drah, tam ho najdete bez problému. A my se tady těšíme na návštěvu, zejména v sobotu, kdy doprovodí vlastně ty parní jízdy také doprovodný program. Na peroně bude kejklíř, který vás naučí nějaké velké triky a spousta zajímavých věcí dalších.
2: No hlavně se projedete prostě tím pojízerským pacifikem z Martinic do Rokytnice. No a přijďte samozřejmě i do peronu jako do biografu na festival na peroně. Přijďte na železniční stanici Martinice v Krkonoších.
1: Krásná inspirace pro krásné letní dny od neméně krásného regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Já moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec, je tady Den v kraji a jak už jste slyšeli od Hany Hauptfoglové v souhrnu regionálních zpráv, Liberecký kraj začal usilovat o zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. V současnosti je národní kulturní památkou. Proces může trvat i několik let. Jaké konkrétní kroky kraj pro zapsání Ještědu na seznam plánuje, zjišťovala redaktorka Anna Podhorná, se kterou si v dopoledním vysílání povedal kolega Miroslav Holubec.
1: Jedním z prvních kroků, které Liberecký kraj chystá, je žádost o předběžné posouzení. Podávat ji bude na Ministerstvo kultury. Jde o způsob, kterým si kraj prověří, zda je projekt dostatečně připravený a zda má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Kromě toho vznikne taky pracovní skupina, která bude připravovat veškeré podklady. Vysvětluje hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu.
1: Vedoucím skupiny by podle Vinklátové mohl být současný ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
3: Liberecký kraj Ještěd odkoupil a chystá jeho opravu. Bude muset plnit nějaké podmínky spojené se seznamem UNESCO?
1: Kraj bude podle náměstkyně Vinklátové při rekonstrukci vycházet z už hotové architektonické studie, která podle ní respektuje historické i architektonické hodnoty budovy. Bude tedy vytvářet ideální podmínky pro ochranu památky. Jedním z kritérií je například to, že nesmí nic bránit ve výhledu na budovu. Týká se to nejen samotné rekonstrukce vysílače, ale třeba taky stavby nové lanovky. Podle náměstkyně Vinklátové bude celá rekonstrukce vzhledem k pravidlům památkářů velmi náročná.
3: Já se teď tak trošku vrátím i do našich krimi příběhů, protože určitě o tom naši posluchači slyšeli, ať už v novinách, anebo právě v našich krimi. Tady mám na mysli ta poškozená skla na Ochozu, které poškodil nedávno vandal. Bude kraj tato skla vyměňovat?
1: Vzhledem k chystané rekonstrukci zatím ne. Vandal na konci července poškodil na Ochozu desítky oken. Policie uvedla, že do skleněných tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Podle náměstkyně Vinklátové jde o unikátní okna z Belgie. Kraj situaci konzultoval se sklenářem, který vyhodnotil, že rýhy bude možné rozleštit. Jednotlivá skla se tak postupně opraví, ale měnit se nebudou.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Helena Vondráčková to vzala sprintem, my jsme v Českém rozhlase Liberec poměrně svížným krokem došli k 17. hodině a 37. minutě a v pohybu budeme i dál. Cyklisté i koložběžkáři můžou v Semilech využívat nový pump track. Jsou na něm tři úrovně obtížnosti. Zvlněné plochy a překážky jsou z asfaltu pro větší pohodlí a bezpečí. Sportoviště vzniklo v areálu bývalého koupaliště a podle vedení města byla po podobném místě mezi mladými lidmi velká poptávka.
1: My jsme teda se teďka vrátili jakoby z dovolený, tak jsme se už těšili, až to bude hotový, takže hnedka při první příležitosti jsme to tady chtěli vyzkoušet. Má to takový, řekl bych, tři obtížnosti, tady ta první část je pro ty nejmenší, ta prostřední velký středně zkušený a ta zadní část, tam už se vyřádí i ty zkušený bajkeři.
2: Jakub Menšík, a co ty, užíváš si to?
3: Jo, hodně.
2: Tento pump track je otevřený několik dní a už ho hojně využívají cyklisté. Je poměrně veliký a celý vyasfaltovaný. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje a investic Vladimír Bělonohý.
4: Jako každý pump track má určitě svá nějaká specifika, možnosti. Jsou tady samozřejmě klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují jako pro možnosti skoků. Si myslím, že to zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
2: Hřiště se nachází v areálu bývalého koupaliště, které je zavřené od roku 1998, jak dodává nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
5: Areál stále chátral. Zároveň byla velká poptávka pro nějakém vyžití pro mládež. Máme spoustu hřišť pro malé děti, ale pro takovou tu střední generaci tady nějaké vyžití chybělo.
2: Kvůli vysoké poptávce po nějakém prostoru pro trávení volného času náctiletých bude mít tento projekt i další etapy. Přímo v bazénu má vzniknout nový skatepark a obepínat ho bude inline dráha. Město se inspirovalo americkými skateparky, které vznikaly na místo nevyužitých bazénů.
5: To byl klasický betonový skatepark a zároveň i nějaké prvky pro ty skejťáky budou i na tom inline okruhu, aby to nebylo čistě jenom v té vaně.
2: Stavba celého hřiště pro náctileté vyjde na zhruba 40 milionů korun. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Českém rozhlase Liberec Věra Špinarová a Stůj a my se v rámci Dne v kraji zastavíme v zoo. Ovšem ne jen tak ledéké zoo. Liberecká zoologická zahrada má nejdelší historii ze všech zoo v Čechách i na Moravě. Oficiálně byla založena 6. srpna 1904, ovšem její příběh sahá ještě hlouběji. Do její historie se budete moci podívat už pozítří, tedy v sobotu, ale regionální stopař Jaroslav Hoření se tam vydal už dnes dopoledne.
1: Právě teď koukám na oslíky a velbloudy, kteří se libují i v tom dnešním horku a řekl bych tak trošku dusnu prádelně. V sobotu by mohlo být možná trošku příjemněji a sobota bude ten den, kdy si Liberecká zoo připomene to dnešní 122. výročí založení, ale historie vlastně té Liberecké zoo sahá ještě mnohem hloub a to už se tam barburujte se řve, mluvčí zoo.
2: Hezké dopoledne. Je to tak, dneska je to přesně 122 let, kdy tehdejší ornitologický spolek zaslal žádost radě města o tom, aby mu poskytla pozemky za účelem založení zoologické zahrady a dva dny na to, 8. srpna, městská rada odpověděla kladně a tímto se datuje počátek založení zoologické zahrady. Ale nepředstavujte si, že už tehdy v roce 1904 to byla zahrada tak, jako vypadá dnes. Tehdy to byla opravdu pouze skromná zahrádka. Podél Labutího jezera se rozkládalo pouze pár voliér s vodním ptactvem a obora pro drápkatou zvěř.
1: Ale ten ornitologický spolek už vlastně zvířata v Liberci choval předtím.
2: Ten je choval už předtím, už v roce tuším 1895 měl několik voliér na Perštíně s ptactvem a ty voliéry i ten ornitologický spolek byl velice populární, chodila tam široká veřejnost se dívat na zvířata a to byl i ten důvod, proč usilovali o založení zoologické zahrady.
1: Nebudete to zase posouvat ten datum ještě hloub do historie?
2: Už doufáme, že ne, že už opravdu jsme našli ten dokument, který jsme dlouho hledali a opravdu už víme, že je to 6.8.1904.
1: No a v sobotu se to bude slavit a to hned několika různými věcmi, třeba i symbolickým vstupným.
2: Je to tak, na sobotu jsme si připravili symbolické vstupné ve výši 122 korun pro každého návštěvníka, ale pozor, platí to pouze pro zakoupení na pokladně zoo, nelze koupit elektronicky. A také jsme si pro zájemce připravili speciální interaktivní hru v aplikaci Ihřiště, kde si budou moci vyzkoušet své znalosti z historie zoo a něco se i nového dozvědět.
1: No a naznačte třeba už dnes, kdyby chtěli návštěvníci dorazit do té nejstarší části, do té původní, tak kde ji najdou?
2: Úplně ta nejstarší část je Labutí jezírko a původní zahrada se rozkládala vlastně ve spodní části zahrady okolo dnešní cukrárny Čapí hnízdo, která byla do zahrady přivezena roku 1907 a vlastně stala se takový středobodem tehdejšího týr parku.
1: Tak je tolik naše pozvánka do Liberecké zoo, kdy v sobotu budou slavit 122. výročí založení zahrady, které připadá právě na dnešní den.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Žalmana Spol, Rána v trávě, 8 minut před 18. hodinou, ale všechno jednou končí. Rána v trávě i Den v kraji v Českém rozhlase Liberec a ta chvíle nastala právě teď. Za malou chvíli pro vás bude mít Hana Hauptfoglová zprávy a po ní Kultura pod Ještědem. Tomáš Beneš vám představí Jana Ramacha, kreativní osobnost Českodubska, pak se spojíme s organizátory Keltské noci ve Vysokém na Lízaru a nabídneme vám samozřejmě další prázdninové tipy. No a my se uslyšíme zase zítra po 12. hodině opět na značkách. Filip Majsl vám přeje příjemný podvečer.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Česká národní banka zhoršila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Liberecký kraj hledá budoucího dopravce pro vlaky z Liberce do Semil a Pardubic. V Červeném domě v areálu vodního hradu Lipí bude za 2 roky Českolipské vlastivědné muzeum s novými expozicemi a zítra čekáme slunečno a mírné ochlazení. Teploty zůstanou pod 30 stupni. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí také inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince 2029 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky. Vítěze plánuje kraj vybrat příští rok na jaře. Vozy, které poptává, by měly být hybridní, jak vysvětluje náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: U nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je, takže my požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky a samozřejmě pokud přijedou k nám, tak je možný, že budou potřebovat i diesel.
2: Hybridní budou i rychlíky společnosti RegioJet, které vysoutěžilo ministerstvo dopravy a od prosince 2029 by měly jezdit i v Libereckém kraji. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu vodního hradu Lipí tam budou nové expozice z regionu a také například dochované artefakty rodu Berků, který letohrádek v 16. století postavil. Ve dvou přilehlých budovách vzniknou nové kanceláře a specializovaná pracoviště. Muzejníci i se sbírkami teď sídlí v areálu Českolipského kláštera. Pokračuje ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
4: My jsme sestěhovali pracovníky sbírkové předměty do naší hlavní budovy, kterým je tedy areál bývalého augustiniánského kláštera, kde vlastně jsou teďkon trošku stísněných podmínkách ve skupinových kancelářích.
2: Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích, informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody a to vede ke komplikacím s přepravou zboží a může mít dopad na růst německého hospodářství. Pozastavení zákazu jízd kamionů o nedělích a svátcích by umožnilo dopravu části lodního nákladu po silnicích. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Německý ministr dopravy o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi.
1: Počasí.
2: A v noci bude nejdřív polojasno až oblačno, na Semilsku mohou doznívat přehánky nebo bouřky, od západu se ale postupně vyjasní, teploty poklesnou mezi 17 a 14 stupňů. Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne jenom přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci, v Hodkovické ulici na křižovatce s Cihlářskou. Policisté vyšetřují nehodu, havarovalo tam osobní auto. A policisté jsou také u nehody na silnici 3. třídy mezi Starým Dubem a Malým Dubem. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké letní chvíle a pohodový poslech Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, před 4 minuty po celé Tomáš Beneš. Začíná další prázdninové vydání Kultury pod ještědem, pořadu, ve kterém mapujeme kulturní dění v Libereckém kraji a představujeme zajímavé hosty. Dnes u nás ve studiu přivítáme jednu kreativní osobnost, Jana Ramacha. Kromě toho nabídneme pozvánku na chystaný festival Rokytnice zní nebo na Keltskou noc. Tak hezkou inspirativní náladu.
1: Kultura pod ještědem.

0: Do našeho pořadu si zveme zajímavé osobnosti z našeho kraje. Naším hostem v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec bude tentokrát pan Jan Ranach, vypravěč, také textař, autor a interpret životních příběhů. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Možná zprvu taková obecná otázka, odkud jste, odkud pocházíte?
1: Tak já to vemu rychle, já jsem se narodil v Třebíči, bydlel jsem v Moravské Budějovici do 6 let, pak jsme se s rodinou přestěhovali do Mladé Boleslavy, tam jsem vyrůstal, založil jsem si rodinu a pak se stala taková nehoda s synovi v roce 2019, kde jsme se přestěhovali z Mladé Boleslavy do Šluknova, tam jsme byli 5 let, pak jsme se vrátili po 5 letech se synem po těžkém úrazu zpátky k Mladé Boleslavi, kde jsem natočil několik písní, které jsem vydal a potom vlastně teď žijeme v Českém Dubu.
0: Takže teď jste náš, pod Ještědí je Český
1: ano.
0: Dub.
1: Ale já bych jenom doplnil v rychlosti, já jsem v roce 2019 před synovou nehodou, pár zlešení, budu konkrétní, tak jsem bydlel tady v Liberci 3/4 roku, jo, protože jsem dělal střechy.
0: Ano.
1: A bydlel jsem u Arény.
0: Aha.
1: Takže jsem tady bydlel asi 3/4 roku a pak jsem se přestěhoval zpátky do Boleslavy kvůli synovi, abych se o něho staral.
0: Takže živel jste se rukama, byl jste řemeslník a teď jste takový kreativec, spisovatel.
1: Ona je písnička, má první práce a tam je ten postup. Jo. Jo, nezdělanýho kluka se stal vlastně vypravěč, napsal jsem i knihu Táta a syn, ale chtěl jsem ty knihy jako rozšířit, ale říkám, zkusím to dát do hudby. Nejsem zpěvák. Aha. Jsem vypravěč.
0: Ale zkuste nám ten příběh, dá se říci telegraficky, přiblížit Táta a syn, tu vaši publikaci, kterou jste zvětšnil. O čem je?
1: No, tak kniha vlastně začíná od toho roku 2019, kde popisuju, jak se to stalo synovi, pás zlešení, nebylo to jeho zavinění, ale o tom nechci nějak
0: mluvit.
1: Já jsem všechno zastavil. Všechno jsem zastavil, měl jsem firmu pokryvackou, 21 let jsem to dělal a potom vlastně, když se stal ten úraz, tak jsem všechno zastavil.
0: Život se vám změnil?
1: Změnil a povinnosti jsem odložil.
0: Mm-hmm. Věnoval jste se synovi?
1: Synovi, byl jsem 10-12 hodin ve Střešovické nemocnice 3 měsíce, kde jsem jim koukal na prsty. Zúčastňoval jsem se i konzultací lékařů. Naučil jsem se to vlastně dneska, ty věci dělám. Jo, syn má vlastně výbory různý a já to ošetřuju, protože prošel jsem kvalifikaci.
0: Vy jste se inspiroval, napsal jste knihu, pak jste nějaký texty zhudebnil?
1: Ano, každá písnička, tak první písnička vznikla v Českém Těšíně, jak spolu s Tárnem. Nebudu jmenovat rádio, ale vyhrála dvakrát v hitparádě a v krátké době.
0: Ano.
1: A potom vlastně, jak můj bývalý producent v Českém Těšíně, Adam Bubík, zdravím ho, tak mi řekl, ale tady máš papír a napiš nápad, to bude refrém. A nechal mi 15 minut o samotě a já jsem vůbec nevěděl, jak jako to mám dělat. Jo. A co? Přišel za 15 minut a říká, máš něco napsaného? Já říkám, vůbec nic, prázdný papír. A on, a co syn? A můj syn v té době, je to zpátky asi 2 roky, on napadla těžká infekce, takže bojoval znovu o život. A teď začínáme od nuly, my už jsme jezdili na kole a všechno. Jo. Jsme znova začínali od nuly a on mi říká, co Honzík. A já jsem se pousmál, protože lékaři mi řekli, ať na 3 dny odjedu, tak jsem mi poslech. A on říká, tak co ten Honzík? A já říkám, no s tím stárnu. No vidíš, a máš to tady. A říkám, a co s tím? No, spolu stárnete.
0: Máte název.
1: A mám název, jo. Takže jak spolu stárnem, jdeme lásce vstříc, ty a já.
0: Vy připravujete i nové country rockové album, ano, Hodinky tikají.
1: Ano, to je můj příběh. Narodil jsem se v Třebíči v roce 72. Jo. A ono to pokračuje, já to tady nebudu prozrazovat. Část kapely mě bude doprovázet z Balda Gangu.
0: Ano, známe.
1: Znáte, ano, byli tady. A teď nedávno, takže bubeník Richie by měl být v týmu, takže uvidíme. a už mám seznam příběhových písniček. Takže Hodinky tíkají bude aktuální podle alba, je to můj příběh, ta cesta celá až do současnosti.
0: Pokud jsme někoho oslovili, máte svůj web, sociální sítě, nebo můžeme vás někde vidět na nějaký platformě?
1: www.21kroku.cz.
0: My si po našem rozhovoru pustíme vaši kreativní tvorbu. O čem to bude?
1: Tak jestli budete pouštět, jak spolu stárne,
0: ano.
1: Tak je to vlastně, ta píseň byla směřovaná synovi. Jo? A určitě to v tom textu, co jsem tady vyprávěl, každý posluchač pochopí, ale uvidí se v té písnice každý.
0: Tak si ji pustíme, ať si každý udělá obrázek. Naším hostem z Českodubska v tuto chvíli ano. Je pan Jan Ramach. Díky za návštěvu, ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.

0: Tady je Český rozhlas Liberec a teď tip pro nadcházející dny 13. až 16. srpna. Zapište si. V Rokytnici nad Jizerou na Semilsku se totiž uskuteční další hudebně literární festival Rokytnice zní. Podrobnosti zjišťoval náš spolupracovník Zdeněk Rakušan u Barbory Linke Holické a napřed se jí zeptal, čím je letošní ročník festivalu inspirovaný.
1: Tak v letošním ročníku máme hnedka tři významná výročí. Prvním je 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta. Další významné výročí je 125 let od narození básníka Jaroslava Seiferta, který byl velkým obdivovatelem a milovníkem hudby a opravdu speciálně té Mozartovi. A potom to nejmenší, ale pro nás také důležité jubileum je, že již po páté zveme všechny milovníky hudby a poezie do Rokytnice nad Jizerou.
2: Kolik bude vlastně na festivalu koncertů?
1: V letošním roce máme opět tři koncerty. Prvním koncertem bude večer nazvaný Malá večerní hudba v kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou. Tento koncert tradičně má takovou lehčí atmosféru. Diváci se mohou těšit na skladby Wolfganga Amadea Mozarta, ale i na skladby skupiny Queen nebo skupiny ABBA. A na slavnostním koncertu, který zazní v neděli v Rokytnici nad Jizerou 16. srpna a 15. srpna v jízdárně statku Fošt v Rudníku u Vrchlabí, zazní jako hlavní pilíř koncertu Symfonia Concertante Wolfganga Amadea Mozarta pro housle, violu a orchestr. Na tom koncertě se

jako solistky představí organizátorky festivalu, zakladatelky Lenka Machová, houslistka České filharmonie a já jako violistka. My tuhle skladbu vnímáme jako dialog dvou nástrojů, možná jako oslavu i přátelství a vzájemné výměny.

0: Dále na tom koncertě uslyšíme i několik básní od Jaroslava Seiferta, právě vážící se k osobnosti Wolfganga Amadea Mozarta, a jako jakousi protiváhu k té kráse jsme zvolili smyčcový oktet Dmitrija Šostakoviče. A jako další takové usmíření po Šostakovičovi zazní Adagio Samuela Barbara. Takže si myslím, že divákům nabídneme kompozici z krásné hudby, ze zajímavé hudby, z nádherných veršů.
1: Váš festival měl vždycky nějaké sepětí s tím krajem, kde se koná. Ano. Tak jaké bude to sepětí letos?
0: Překladatelem veršů Jaroslava Seiferta do němčiny byl Franz Fühmann, rodák z Rokytnice nad Jizerou, německý spisovatel. A to je prostě spojení, které je strašně krásné, že někdo, kdo se narodil v Rokytnici nad Jizerou, předával vlastně krásu české poezie čtenářům v Německu.
1: Za vaším festivalem je taková velká obecná myšlenka, a to je spolupráce dvou národností s různým jazykem.
0: Ano.
1: To jsem řekl já neohrabaně po svém, vy to určitě dokážete říct daleko líp.
0: No tak Rokytnice nad Jizerou leží v místě s velmi složitou historií. K naší spolupráci zveme hudebníky z České republiky a z Německa, protože ta myšlenka česko-německé spolupráce a rozvíjení česko-německých vztahů, uvědomování si česko-německé historie, dívání se na ní z různých pohledů je pro nás velmi důležitým tématem.
2: A dalo by se mluvit s Barborou Linke-Holickou o letošním už pátém festivalu Rokytnice zní ještě dlouho. Dali by se třeba jmenovat další umělci, kteří vystoupí. Za všechny uveďme alespoň ještě jméno herce Martina Polácha z Šaldova divadla v Liberci. Ale všechny informace snadno najdete na internetu, nejsnáze přímo na festivalovém webu rokytnicezní.cz.
3: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: Léto je ideální čas zpomalit, otevřít knihu a nechat se na chvíli vtáhnout do jiného světa. A právě proto pro vás máme několik inspirací. Pokračuje znalec místní literatury Martin Frič z Liberce.
1: Milí posluchači Kultury pod Ještědem, zdravím vás s knižním okénkem, zdravím vás z redakce přehledu akcí Živá kultura, živý Liberec. Dnes jsme pro vás vybrali pestrý mix. Bude tu hudba, bude tu sport a bude tu nádherný román. Tajemství nadlidské síly. Pokud někdy přemýšlíte o souvislostech mezi myslí a tělem, pokud někdy sportujete, ať už třeba pravidelně, nebo jenom občas vyrazíte na delší výlet, výběh třeba někam, tak přemýšlíte, kdy ještě jako můžu, kdy posunu hranice dál. A o tomhle se zamyslela autorka Alison Bechdel a vytvořila úžasný komiks. Ano, slyšíte dobře, není to příručka, je to výtvarně zpracovaná kniha a tenhle ten komiks je nádherný a doporučuji vám ho, nebo pokud máte třeba syny, dcery, vnoučata, kteří rádi sportují, myslím si, že tohle by je mohlo potěšit. Protože podívat se na ta témata, jak posouvat hranice výkonu, kterými myšlenkami, kulturami se inspirovat. Zmiňovali jsme už, že mysl, která ovlivňuje tělo, dělá hodně. Tohle všechno je v tomhle úžasném komiksu zakleté tím nejhezčím způsobem. Léto je čas táboráků, písniček, mnoho písničkářů je zároveň básníků a mně napadlo připomenout vám jména, která rezonují v knihách. S Karlem Krylem byla spousta zajímavých rozhovorů, nebo vyšly sebrané jeho texty, které jsou svým způsobem poezií. Můžu připomenout třeba knížku Andělská počta od Zuzany Navarové s dovětkem Pavla Klusáka. A když trošku odskočíme od knížek, tak můžu upozornit i na to, že nyní vychází bilanční album. Před 10 lety bohužel přestala působit kapela Trabant, jejíž autor, lídr Jarda Svoboda píše nádherné texty a nyní tedy vychází album jak na CDčku, tak na vinilu, jmenuje se Montáž 1996 až 2014 a pokud rádi zpíváte u táboráku, užíváte si krásu češtiny v těchto textech, tak to může být něco pro vás. Ať už tohle album nebo některá z knih českých písničkářek, českých písničkářů. A nakonec román. K létu patří krásné čtení. Nelio Biedermann napsal román Lázár. Představte si, stalo se nestalo, na okraji temného lesa, kdesi v uherském mocnářství, stojí zámek. Zámek dynastie von Lázár. A tenhle rod je snad ne prokletý, ale nese si těžké věci z minulosti, určitou snad až kletbu, úzkost. V tomhle rodě se narodí chlapec a poznává svět, poznává, čím je výjimečný a co všechno z velké historie ovlivňuje. Román Lázár je nádherné čtení. Přeju vám radost z knížek, radost z kultury a těším se zase na slyšenou.
0: Říká na závěr Martin Frič. Děkujeme za knižní okénko v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec.

0: Další zajímavou akcí, která se koná u nás v Libereckém kraji, je 31. ročník festivalu Keltská noc ve Vysokém nad Jizerou. Podrobnosti o akci připojí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Alena Rydvalová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám nejdříve říci, co je vlastně Keltská noc a kde a kdy se uskuteční.
1: Keltská noc je legendární krkonošský festival, který, jak jste říkal, tak už je tady 31 let, což je zasloužený věk. Jedná se o festival prostě s nejlepším výhledem a taky zároveň i nejvýše položený v České republice. Proběhne tam více jak 30 koncertů kapel, do toho krásná příroda. A vlastně začínáme celý to 13. ve čtvrtek 13. srpna až do neděle 16. srpna.
0: Jaké kapely nebo interpreti se u vás tentokrát představí, vystoupí?
1: Tak určitě se můžete těšit na domácí Tři sestry, Divokýho Billa, Peter and Two Babies, který přijedou až z Velké Británie, potom Vypsaná Fixa, Vohnout, Arakain, Václav Neckář, Debilhead, SPS, Ečka, Dr. PP, Alex Brichta a spoustu dalších.
0: Takže se jedná de facto o čtyřdenní festival, je tak?
1: Dalo by se to tak říct, ano, začínáme ve čtvrtek, úderem 7. hodiny a poslední kapela vlastně bude hrát v sobotu po půlnoci, což je někde kolem 2. hodiny ráno. Hrajeme vlastně až do nedělního brzkého rána.
0: Aha, takže od 13. do 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou. A kde přesně pro přespolní?
1: Pro přespolní jedná se o ski areál Šachty, který je hned na kraji městečka Vysoké nad Jizerou. Má veškerou vybavenost, lehce se tam dostanete jak z Liberce, z Prahy, tak z přilehlých měst Přemily, Jabloneček. Mm-hmm. Je to prostě úplně ideální místo. Je tam taky proti jakoby loňským rokům, kdy jsme byli jinde, tak máte všechno na jednom místě. Jo? Nabízíme tady hned parking vedle, hned stanový městečko, nespočet stánků s občerstvením a dalšími suvenýry. Takže opravdu přijedete ve čtvrtek, zaparkujete a až do neděle je o vás postaráno.
0: Říká s úsměvem na závěr Alena Rydvalová za Keltskou noc 2026. Díky srdečně za vaše konkrétní informace, milou pozvánku a budeme se těšit u vás ve Vysokém nad Jizerou. Na viděnou.
1: Taky děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Přejeme všem příjemný dobrý podvečer dnes 6. srpna, kdy jmeniny slaví podle kalendáře Oldřišky všechno nejlepší. No a kam v těchto prázdninových dnech vyrazit? Přijměte pozvání na 15. ročník prodejní a prezentační výstavy skla a bižuterie. Na křehké kráse vám v jabloneckém Eurocentru představí svou tvorbu více než 40 výrobců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob. Začalo se dnes 6.8. výstava končí 9. Čekají vás módní přehlídky, Made in Jablonec, vzpomínky na budoucnost, koncerty známých interpretů české hudební scény i vystoupení nadějných nových talentů. Také bychom vás rádi pozvali na dřevosochání 8.8. od 11 hodin vodní hrad Lipí, Česká Lípa. Řezbáři utvoří unikátní díla ze dřeva, doprovodný zábavný a edukační program pro celý den pro všechny, během odpoledne třeba vystoupení folkové skupiny Lipo Folk. Kromě toho můžete zavítat i do Severočeského muzea v Liberci. V těchto dnech čeká vás expozice historie a regionu skla a designu i krátkodobé výstavy. Třeba i komentovaná prohlídka v domě Karla Hubáčka potěší. Dům Karla Hubáčka prošel v těchto měsících proměnou. Návštěvníky uvítá obnovený plot s novou vstupní bránou. V interiéru budovy proběhly renovace stropů a repase oken. Pozveme i do muzea skla a bižuterie v Jablonci, jedno z nejlepších muzeí svého druhu v Evropě, otevřené i během letní sezóny. A nebo vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa také stojí za návštěvu. A letní výstavní program je zaměřený na historii, přírodu i výtvarné umění. Tak se bavte, příjemný čtvrteční prázdninový podvečer s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pokud jste zvyklí v kultuře pod ještěrem na četbu, nebojte, myslíme na to. Minulý týden skončila četba s názvem Liberecké perličky od dvou autorů, knihovníků z Krajské vědecké knihovny, tímto je zdravíme. V srpnu si dáváme krátkou pauzu a budeme pro vás vybírat další zajímavou rozhlasovou tvorbu četbu na pokračování. Dneska jsme vám představili Jana Ramacha, pozvali jsme vás na Keltskou noc, také na festival Rokytnice zní, nabídli jsme zajímavé tipy, kam v druhé části prázdnin vyrazit a nezapomněli jsme na knižní okénko. Tak opět v neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Zdraví tvůrce pořadu Tomáš Beneš.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku zhruba polovině dosavadních žadatelů, se podpora sníží. Nafta v Libereckém kraji zdražuje, benzín mírně zlevnil. V Semilech je nové hřiště s balančními prvky a poslední pracovní den tohoto týdne bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, jak říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
0: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Ceny benzínu v Libereckém kraji od minulého týdne mírně poklesly, nafta dál zdražuje. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun na 19 haléřů, před týdnem byl o 14 haléřů dražší. Nafta zdražila o 80 haléřů na průměrných 44 korun a 47 haléřů za litr. Dražší byla naposledy v dubnu. Benzín je u nás dražší než je celostátní průměr, nafta jedna z nejlevnějších v republice. V rámci kraje platí za pohonné hmoty nejméně řidiči na Semilsku, benzíny nejdražší na Jablonecku a nafta na Liberecku. Na sídlišti Jižní Luční v Semilech je nové dětské hřiště, jsou tam balanční prvky a překážky pro zlepšení motoriky. Hřiště má přírodní charakter, nahradilo několik prolézaček, které už neodpovídaly bezpečnostním ani hygienickým předpisům. Pokračuje vedoucí odboru investic a rozvoje města Vladimír Bělonohý.
3: Spíš specializuje na takový ten pohyb těch dětí, nejenom běžný točení, houpání, ale aby tam byla i nějaká balance, nějaké zapojování fyzičky i svalstva.
0: Ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat takzvaní peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou sami prošli, například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pozice čelí kritice ze strany zdravotnických odborů kvůli nedostatečnému vymezení kvalifikačních požadavků.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů a bude nejdřív polojasno až oblačno. Na Semilsku ještě mohou doznívat přehánky nebo bouřky. Obloha se ale postupně bude od západu vyjasňovat. Zítra tak čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne jenom přechodně polojasno a teploty až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci na sídlišti Dobijášova na křižovatce ulic Kolárova a u Potůčku je na silnici vylitý olej. Hasiči ho odstraňují.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je prostě jedinečná, různě v ní spojujeme, vznikají nám složeniny, ale dnes se nebudeme bavit o složeninách, ale spřežkách. To je trošku něco jiného.
2: Ano, říkáme tomu dokonce spřahování, tomu slovotvornému postupu, při kterém vznikají spřežky, a jde o to, že slova, která se používají neustále jako vlastně sousloví nebo v sousedství, postupně vnímáme jako jedno slovo a postupem času ho tak i začneme psát. Například číslovka 21, která původně byla 21, nebo dlouhohrající deska z původního spojení dlouhohrající.
1: Napadá mě, často váháme, ale pak to napíšeme většinou správně doleva, doprava.
2: Také spřežka, dokonce ta nejproblematičtější z hlediska slovních druhů, a sice příslovečná spřežka. Tam váháme nejvíce, ano.
1: Nejsme si někdy jistí prostě.
2: Tam neustále dochází ke změnám, k tomu spřahování. Nějakou dobu zkrátka ta slova používáme zvlášť, a když se většina uživatelů dostane až do stádia, kdy je považuje za spřežku, za jedno slovo, tak se jazykověci rozhodnou kodifikovat to jedno slovo právě, protože se často setkávají s tím psaním dohromady.
1: Tak a teď kvíz pro Dagmar Magincovou. Nějaké takové slovo, které se ještě před časem nebo před minulou kodifikací psalo zvlášť a teď už se píše dohromady?
2: Výraz například, tam si můžeme pořád ještě vybrat. Pokud to někdo cítí jenom jako předložkové spojení, předložku na a podstatné jméno příklad, může psát dohromady. Kdo má pocit, že je to jednoznačně významově spřežka, příslovce, píše zvlášť. Kdo má pocit, že je to příslovce, významově, může psát dohromady. Myslím, že tohle by byl z hlediska kodifikace ideální stav. Zachovat obě ty možnosti a nechat přesný výklad v rámci věty na uživatelích.
1: Dřív se to psalo zvlášť a teď se to může psát zvlášť i dohromady. Takže takové příklady, kde si můžeme vybrat, kromě toho například?
2: Například. Za prvé, za druhé,
1: za třetí.
2: To máme hned tři příklady. Tam si můžeme vybrat. Zajímavý z tohohle hlediska je výraz popravdě, nejčastěji v tom spojení popravdě řečeno. Zajímavý je z hlediska kodifikačního, ten totiž krásně dokládá ten proces. Správně bychom to měli psát stále ještě zvlášť, ale například v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český je výraz popravdě uveden jako samostatné heslo, tedy jedno slovo, a je u něj poznámka, že ještě není kodifikováno, ale hodně se užívá.
1: Takže můžeme.
2: Můžeme v podstatě, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný

0: krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: italské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lacerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
2: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
2: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary. Hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
3: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
3: My tam máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik i jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii, takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
2: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
3: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
2: Umění, malířství.
3: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě protože si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
2: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
3: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme, když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit, nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
2: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
2: Teď je právě ta doba, aby se nám něco zahrál.
4: Někdy jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
3: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
2: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
3: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Roma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo? Nebylo to nic složitýho.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší. A budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou.

0: Stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Lepery Ben, My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráči. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 1939.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem mě jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové, příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečeny do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat, anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Adejives i Marsavoru, manga vlačirat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto. Průjezdný je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy.cz, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No, protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy vy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože

0: tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni. Protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
0: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdřív rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
0: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalaman a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalaman řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, já nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takovej je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Tak třetíce všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod. Neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky. Jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš? Jako, víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mně už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže, tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera a já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně je o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano,
0: jak vznikl?
1: Jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete na zahrádku.
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: a přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ale si to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíků ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Dobrý den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách, vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná, tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo... Protože...
5: Klidně, opravdu. Pojďte, u nás není žádný takovej, pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už to bydlíte?
5: No,
4: kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborový.
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svatební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: To je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil ji, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušelo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak...
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějaké jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takovej mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
3: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás a zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
5: No tak už jsem asi byla rozhodnutá. No tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
3: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
6: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolem chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
3: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
6: No to nevím, jestli jim to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi. Tak navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolem vzali.
3: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
5: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
3: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
6: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastavená lidsky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo. Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak, jsme to jako dali potom dohromady.
3: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
5: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový to všechno on jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
3: Jak vypadal?
5: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
3: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
5: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No líbil se mě.
3: A líbí pořád?
5: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A k holičovi chodíme často.
3: To je ale i díky vám, protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
5: To jsem ráda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu jen dolů, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratičko, lehůčko, tak oblečení.
5: No obřad napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Proberme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty. A vypůjčenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upůjčila, abych měla něco půjčeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako, jakože jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.

0: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal: kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec a také své kroje.
0: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
2: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava to jaksi uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky. To je jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedeme někde na hody nebo na plesk. Takže...
3: Je hudba vaší společnou láskou?
4: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje, a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která a má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70. co zpívali Simonová, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
3: Já mám vůbec pocit, že dřív se více zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
4: U nás to tak bylo. Maminka zpívala, tatínek taky, takže oni nás to naučili. A byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
3: Zpíváte si občas?
4: Zpívám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
0: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není proto, aby byl potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli, že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili a jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jaksi...
5: Takže už nebudeme vařit v konvě?
3: Asi ne, no. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádný ten
4: technický typ.
3: Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte?
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi. A my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jak jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno na holčičku. Teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první. Pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
5: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap a nebo kluk a nebo děvčica. Já jsem měl radost toho, že je to dravý a živý a žravý teda, dravý a žravý, protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
6: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
3: Já bych řekla, že v té porodnici, teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
5: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mě bylo teda řečeno, nemusíš se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko v pohodě.
3: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
6: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
3: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali děcka se zpěvem a básničkama a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
5: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi, začala mudrat, teď já jsem nevěděl, co mám dělat a díky jedné učitelce teda, z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože v tu dobu by se by mě krve nedořezala, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk jí u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
2: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
1: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
2: Viděli sice pokaždé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
3: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest. Když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
6: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává, ale stejně tak, protože vy jste její rodiče. Že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás.
5: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nějak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
6: Cítíte, že je potřeba tady být, vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
3: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček nebo sestra nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstávalo, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
6: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl a teprve pak tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
3: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků coby manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: V pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru, nebo Mařenko.
5: No, Maruško, jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná, to jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, těch má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla jsi pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro ně šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy. Teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak když tak se rozdělíme, no.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci. To jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já, nebo manžel.
4: No my když jdem spát, tak jdem pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vlašnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr, tak já nevím. To je vždycky.
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává. Ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, Já si vyluštím křižovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, měl bys tamto by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. Nebo poradím aj, co má upíct, když se nemůže rozhodnout, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ta síla toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám. Pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa, patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám také rád, my se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsný, takový dobrý. Jeden bez druhého bych mě asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tým velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě hlavně. A já zas naopak, když něco potřebuji, musím se postarat o mě.
5: vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet, asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám jim rád. Děláme furt všechno spolem a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady měnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem. Proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
4: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
3: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
5: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
3: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídně nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
6: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
7: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. Když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj, 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: že polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jezů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými

moravského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi. Oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kunkin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach-Baluch-Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach-Baluch-Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo list.

pěstí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne. Již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen, stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z ohánky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje ohánkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.
1: Ani to.

0: s Bohem. Krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místo králové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě, i v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že se bylo všechno jako v papírové podobě a byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla,
0: tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo, že jo?
1: No, ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Wordmatru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska, mně se totiž asi před dvěma měsíce má rozbil počítač a mobil, jo, teď volám z takový jako náhradního, kde není internet. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo mi opravil ten mobil, jo. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, je to zjistit to. A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnovat jsem musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to byla jako krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, na čiž mi vypl mobil. Dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, já to nebudu pak dramatizovat, jak jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct jenom, to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to byla jako počítačový systém nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ona měla jako koníčka matematiku a fyziku, jo. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie a ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, ale jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jakoby neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvony, tak já jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávkách, byly tam třeba 2-3, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí, naschle.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To jsme vám nabídli vašeho patejdla, za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinul jenom, když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě, jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to je jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože kort ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdou, když to řeknu lidově, ani na záchod.
0: Rozumím. No samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, jak to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří jako jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, ať vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak. To je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony pátý generace.
0: Ano, 5G byli myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne, protože 6. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. Mm-hmm. No a pak bude ještě 7., že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo? Ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u té optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Hmm. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odeštěte třetinu a jste na reálném rychlosti, že jo. Hmm. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví, co uchvíli.

0: příběhy.
1: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový. Je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní

0: telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat, to doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům Noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu Noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František. A teď moc dobrý zpěvák Karel Gott. Není.

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer, tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No, tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano.
0: Co si budeme...
1: A to je jediná stanice, kterou na tenhle ten... analogovej přístroječek chytí.
0: Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Aj. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, seš 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: No.
1: Říkám, když je to autobus, tak jdu na Florenc.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc. To prostě...
0: Říkala jste,
1: ale jako já to domů nechci, no.
0: Říkal jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Já jsem říkala, něco jsem mu říkala, neodpovídal, když jsem říkala, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu
1: tak to
0: kradl
1: mě
0: manžela.
1: že je člověk někdy až nesvéprávnej. Kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. Tak jsem říkala, no tak kvůli dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už
1: ale
0: ne na stránky.
1: Ale víte, co mě děsně potěšilo, v pondělí jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem říkala, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrská mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum-dum nějaký. Říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
0: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
1: No ale nebylo to, to je teď v poslední době.
0: Že se to zase vrací, jo?
1: Jo, radost.
0: Tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to mělo vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
1: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo. Ale...
0: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
1: Ale já to nemám display. Ráda, to nemá duši.
0: Nemá, no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
1: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, tak knížku.
0: Výborně.
1: Je to krása.
0: Jo.
1: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
0: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
1: Ale zažila před 2 dny. Seděla jsem, bylo 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejrej, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam je, nějaký divný pes. No tak to prošlo i kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo kebuli. A já vidím, že to je liška.
0: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
1: 3 metry ode mě.
0: Paní posluchačka Zita.
1: Prošla a zase zmizela.
0: Tak jste si něco přála, ne?
1: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
0: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
1: To bylo to hrozně hezké.
0: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme to, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
1: I taky a děkuju.
0: Dobrou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem ne brouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné, z Jizerských hor, dobrý den?
1: No, dobrý den. No, já bych internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba na rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp.
0: Ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No, ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No, to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No, přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no, musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou, jako za to spojení nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jste mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: No, oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže ta prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No, přesně. Prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli. A když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, jako, ale ne 10 no, sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stalo se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, ale je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit, no.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuji, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je, je mi 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky je volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabri, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci, mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte.
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čuměj, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakodu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, mám... ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, jo, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: No, tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, přesně, ale špatný
1: to
0: pán.
1: Taky ten pán měl pravdu a to je se všem. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštěla, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo? Pardubice.
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak,
1: takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Noční linka.
1: Právě byla půlnoc, celá řada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček, 7. srpna, 219. den roku 2026. Svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal po třetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic, povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat Noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
0: Yeah.
1: Do
0: já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
1: Já skoro.
0: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
1: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
0: Tak se těšíte.
1: Tak,
0: 2. září.
1: No nic, ale dneska k tématu,
0: ano.
1: Teda abych byla věcná. Mě velice nadchla paní Zita.
0: Jo.
1: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mhm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
0: Mm-hmm.
1: Jo, já nesnáším, vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím.
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, mm-hmm. radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný.
0: Mm-hmm.
1: A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
0: Jasan, ale nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
1: Přesně tak.
0: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis?
1: To,
0: desítky korun.
1: 26 minimálně, no.
0: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
1: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
0: Ano, teď to přišlo i písemně. Paní Jana Zírková, dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale někdy bohužel taky zlý pán.
1: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
0: Uh-huh.
1: Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale fakt teda omezeně, omezuju to čím dál tím více,
0: mm-hmm.
1: a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějice, takže si můžu vybrat.
0: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
1: No, to je úžasná
0: snad
1: věc.
0: Všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že milujete papírové mapy.
1: Si
0: listujete v Atlasu, jo?
1: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, F1, tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa, tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
0: Na druhou stranu dávám tip.
1: A jsou to mapy,
0: uh-huh.
1: a nebo teda dopisy.
0: Uh-huh.
1: A i když teda dopisy dneska už napíšu.
0: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
1: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
0: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
1: já
0: dělá?
1: Já píšu ráda, ale do diáře.
0: Uh-huh. No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte. Ano. Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, polský Štětin si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
1: No to,
0: jo.
1: To umím, ale já to příliš nevyužívám.
0: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
1: To je úžasná věc.
0: To je jako fajn, že můžete si chodit
1: popřeju,
0: kdekoliv po světě.
1: Vám, milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože no. Já bych potřebovala ochladit.
0: No.
1: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani spát.
0: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť. To by zase byl opačný extrém. No uvidíme.
1: Ale víte co, já jsem se v Váltu koupala a tam byly tenkrát
0: medúzy.
1: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a dešti, podobě deště.
0: No, na Jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať
1: no,
0: se vám to tam schladí.
1: No, tam v té strážnici a no. Tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
0: Dobrou, ono naslyšenou.
1: Dobrou,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne, ne. Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedí mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No, to jste
1: Novák.
0: Udělala.
1: Jste myslím pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože v té televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další.
0: Však
1: k tomu.
0: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou, a pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Dostala.
1: To víte, že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svita: v počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma: používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy: dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčknu, tak musím volat vnuka. Bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať nám napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František: dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač vyučívám každý den. Pak napsal pan Michal: internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací,

0: a mám s tím ven. Ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva. Dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače, do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voice-over a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, dva chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tomu moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, v mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tému třeba počasí na, tady na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde, chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako, plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: a to,
0: nebo ty podvody různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc tamto, dávejte pozor, tam neklikejte, takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, nevíte. Rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, třeba... co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi 7. rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v 5 hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic a je to tam.
1: A je to někde u sousedu, že
0: no,
1: jo, je
0: no,
1: to
0: no.
1: Někde pryč. Proto tak jako vůbec se nedívám tady na, tu, na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže... zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přehaňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... jsme seděli na té terase, o 9:30 bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zase už obloha jasná a ani kapka nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy.
1: Tam bude... No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
0: Jo. A myslím to...
1: Opava, Krnov.
0: Opava, Krnov, jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko. Mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
1: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno. A ať se daří.
0: Dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem se k ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano. To
0: člověk čekal.
1: To dneska to je jich těch 7 a to tum, co si stahuje, nevím, to vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti se jména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Ano.
1: A teď k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga, je to horší jak alkohol, holismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš teď jako spíš bazarový věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: A jak se říká, jako, ano?
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platím si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje. Jo, neomezený volání, SMSky a internet. No. To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtěl poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: No, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky všechny posluchače zdravím a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linkou udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer.
1: Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost to... si myslím, že ničemu neškodí a že je v pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No, to děkujeme za pochvalu. No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mě smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na včetně pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už některé kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou má, prostě, tak. Že na sebe vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano. Jo. Mě líbí a tak si můžeme o tom vše povykládat, co je. A moc se mi to líbí. Teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi se ochotní, když potřebuji radu, stát, je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak studovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděje mě to vyřizoval a říká, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říká, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spíje, já už jsem měla požádaný k doktory k lázni, tam jsem měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že ať to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválený.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy,
2: ještě,
1: s kterými jste se rozloučila.
2: Pošta,
1: já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má doplnit, a už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se
2: taky,
1: daří. Nashledanou.
2: Aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Nashledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské, znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

0: Počkej na mě, Klóbrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmálou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klóbrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klóbrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klóbrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klóbrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heuréka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou duši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti vlraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěk odzněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hejl, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hejl vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hejl se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hejla přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od Brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit Třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu uhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Hejlovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hejl jakožto generál by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hejl uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hejla, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hejl, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hejl se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hejl spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, proboha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hejl.
0: Hejlovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hejle, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ješkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít.
0: Je jich 2x tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme.
1: Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hejl, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernští bědovali a Hejl poznával

Nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptvíč říkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se v skutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal, zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhl košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a spržkou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hejl okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hejl, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hejl chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hejl Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde se sflákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero. Tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísili úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
7: Někdo jim to musel říct. Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se mi, Zero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane.
6: Ten to schytá.
2: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
6: To je on!
3: Pověsit ho za nohy!
6: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
6: Jasně! Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
6: Jen si klidně žaluj, kamarádičku!
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
4: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
8: Ty lumpové, ty grázly, takový usmrkanci, co si to dovolujou.
9: Jakoby to ani děti nebyly.
10: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, Jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
7: Už jsou tady.
12: Koukejme za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
11: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
6: Jau, Weiss! Nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
11: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne, ani další dny, se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
6: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
6: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
6: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
6: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
13: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.